0: गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग,
1: दोबrý večer,
0: ऑल आवर डियर सिस्टर ब्रदर्स,
1: všichni mé drahé sestry a bratři.
0: Round the whole world, yoga in daily life.
1: V celém světě z jogy v denním životě.
0: And all gurus, all yoga teachers, yoga students, all religions, all, I tell them all, Om Namo Narayan.
1: Zdravím také všechny gurui, všechny učitele a všechny jogové cvičenci. Všechny je zdravím. Om Namo Narayan.
0: Also, if one is a yoga practitioner or not.
1: A ať už někdo cvičí jogu anebo necvičí.
0: But many, many, many people around the whole world, different kind of path, and they are doing good. I respect to them very much.
1: A mnoho lidí po celém světě mají různé cesty a jim vzdávám také svůj respekt.
0: Now the time has come, day of guru.
1: A pomalu přichází den gurua.
0: We know that when we are saying Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha.
1: Víme, když říkáme guru tuto.
0: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. So, Brahma, Shiva, Vishnu.
1: Tam Brahma, Shiva i Vishnu.
0: All together.
1: Všichni jsou společně.
0: It is said, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. All they are also guru.
1: Říká se, že všichni Brahma, Vishnu i Shiva jsou také guruemi.
0: But it is said that guru is above that.
1: Ale říká se

0: že pravý guru je ještě nad nimi.
1: Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma. So Guru Dev is Par Saksh. Saksh means real, at real.
0: Guru a Saksh, to znamená, že je opravdový, reálný.
1: Tasme Sri Guruve Namaha. So therefore, we blessing getting from that Guru.
0: To znamená, že dostáváme požehnání Gurua.
1: Now, when Brahma, Vishnu, Shiva also they fall down to them, God, the Shiva,
0: I bohové, Shiva, Vishnu a Brahma se pokloní Guruovi.
1: Now, I would like to give little bit about why that Guru is the highest.
0: A chtěl bych trochu popovídat o tom, proč Guru je ten nejvyšší z nich.
1: But my dears, not like this. Now how is the gurus? No.
0: Ale mý drazí, není to v této době, jak se tady povídá
1: But
0: o guru.
1: We are behind the disciples. We are trying to go to the path of the guru.
0: My jsme všichni žáci a snažíme se jít až za všechno, snažíme se jít po cestě za gurem.
1: So now the word guru.
0: A teď slovo guru?
1: Can be like a teacher.
0: Může to být význam mít jako učitel?
1: There is many, many things.
0: Může to být mnoho dalších věcí.
1: So anyone who gives us some path.
0: Tak kdokoliv, kdo nám dává nějakou cestu?
1: Some knowledge.
0: Nějaké poznání.
1: Is the guru.
0: Tak ten je guruem.
1: If someone learning us cycling.
0: Pokud nás někdo učí vědu?
1: That is our guru.
0: Tak je také náš guru.
1: Driving car learning.
0: Když jsme v autoškole?
1: Is a guru.
0: Tak ten řidič je také naším guruem.
1: And all teachers, schools.
0: Všichni učitelé na školách.
1: Wherever schools, college, university, etc.
0: Kdekoliv je buď základní škola nebo univerzita, kdekoliv, tak všude tam je guru.
1: They are giving us some knowledge.
0: Předávají nám nějaké poznání.
1: So that knowledge is a guru.
0: A to poznání je guru.
1: So in that way.
0: Tímto způsobem.
1: Everyone is a guru.
0: Jsou všichni guruem.
1: Because we are giving someone the path.
0: Protože někomu dáváme cestu.
1: And it is said the first mother is the guru.
0: A říká se, že prvním guru je naše matka.
1: Father is guru.
0: Otec je také guru.
1: And our teachers, students, they are our guru.
0: A náš učitel je také guru.
1: And then is coming Sataguru.
0: A poté přichází Sataguru.
1: So that Sataguru is not easy.
0: Není jednoduché se dostat k Sataguruovi.
1: We can say that now I am Sataguru.
0: Můžete si říct nebo prohlásit se za Sataguru.
1: So the Sataguru will not say I am Sataguru.
0: Ale sám Sataguru nikdy nemůže říct, že jsem Sataguru.
1: On that day when Sataguru will tell.
0: V ten den, kdy to ten Sataguru o sobě řekne.
1: Means that he don't know.
0: Tak to znamená, že nemá vůbec ponětí.
1: Sataguru we can say.
0: My ostatní to o něm můžeme říci.
1: And we are saying Sataguru Deva.
0: A nazýváme ho Sataguru Deva.
1: But that Sataguru doesn't tell, yes, my Sataguru. They don't speak, they speak other name.
0: Ale ten sám Sataguru to o sobě neřekne. Řekne si nějak jinak, nějakým jiným jménem.
1: So, that is a many, many things who's teaching us anything is our teacher.
0: A ať už nás kdokoliv učí cokoliv, tak je naším učitelem.
1: And that means the guru.
0: Takže je naším guruem.
1: So we said,

0: student, students, teacher.
1: Takže je učitel na škole.
0: We can say teacher.
1: Můžeme mu říct učiteli.
0: Or guru.
1: A nebo ho můžeme nazvat i guruem.
0: This is a language.
1: Je to pouze jazyk.
0: All teachers in the school is known as a guru.
1: Všichni učitelé na školách jsou guruové.
0: If a female.
1: Pokud je to žena.
0: And she's teaching us something.
1: A něco nás učí.
0: Then she's also our guru.
1: Tak ona je také naším guruem.
0: Because guru is not only male, it can be also female.
1: Protože učitel nebo guru nemusí být pouze mužského pohlaví, ale může být i žena.
0: There is a great saint of the God, and he has said, whenever he sees something, even the snake is his guru.
1: A jeden světec, anebo Bůh, tak říká, že když vidí hada, tak dokonce i ten může být jeho guruem.
0: What's giving us something, our God or the dog, also our guru.
1: A zároveň i pes může být naším guruem.
0: Not the body.
1: Není to jeho tělo.
0: But from that what they are doing.
1: Ale můžeme se poučit z toho, co dělají.
0: You know so many times that some go with men with the dog.
1: Možná jste viděli mnohokrát, že když má páníček psa.
0: And the person fall down.
1: A ten páníček někde spadne.
0: And he cannot get up.
1: A nedokáže vstát.
0: That his dog is running back home.
1: Tak jeho pes rychle běží domů.
0: And coming with because this his master, dog's master, is fall down and he cannot come up.
1: Přivede nějakou pomoc, aby pomohla tomu majiteli, tomu paníčkovi, protože nemůže vstát.
0: So the dog will go and show us and we will help it.
1: Takže pes rychle přiběhne domů a přivede nějakou pomoc.
0: Many animals.
1: Mnoho dalších zvířat.
0: They follow us.
1: Nás následují.
0: So all that is like a quality of guru.
1: A všichni tato zvířata mají kvalitu gurua.
0: So that is the knowledge who's giving us.
1: Je to princip toho, že guru je ten, kdo nám předává poznání.
0: Similarly, there is spirituality in humans, what she said, we let's say the gods.
1: Podobně duchovní lidé, anebo můžeme je nazývat i bohy.
0: And after that God is coming finally is guru.
1: A ještě za těmi bohy přichází guru dev.
0: But not guru like this what we are talking.
1: A není to ten guru, o kterém se teď tady takhle bavíme.
0: Of course many are thinking I am guru.
1: Možná si mnoho z vás myslí, že jsem guru.
0: Then we said yes.
1: Tak my jim odpovíme ano, ano.
0: So it is not easy to learn from the guru and take your gurus as in your head, in your heart, in your words, in everything.
1: A není tak jednoduché následovat guru a opravdu ho vzít do své hlavy, do svého srdce a do svých slov, do všech činů.
0: Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Gurur Sakshak Parabrahma. Sakshak means the Saksh means he knows everything and he has given us that yes, he is a God.
1: Sakshat je ten, který všechno ví a že
0: guru.
1: Je to ten Bůh, je to Guru.
0: Now we will tell everybody when somebody become sannyasi or some other person become like a guru.
1: A tak když se někdo stane sannyasiem a stane se jakoby guruem.
0: So in many different

0: countries, there are religions, they are different.
1: A v mnoho zemích jsou nejrůznější náboženství.
0: So that is just because we put the person on the path.
1: A protože jsme vlastně dali cestu určitému člověku.
0: So when all we are sitting here and one is giving lecture.
1: My všichni tady sedíme a jeden dává přednášku.
0: Or speaking something.
1: A něco povídá.
0: Then we are all listening, we respect and they all listen us.
1: Tak my všichni mu nasloucháme a respektujeme ho. Pouze posloucháme, jsme potichu.
0: So wherever he behave here in the church, everywhere, at least they go to the gods there, give the worshiping, etc.
1: A zároveň, když chodíte do kostela, tak se tam taky modlíme k Bohu.
0: And you know there are so many different religions.
1: A mnoho různých druhů náboženství.
0: When I went to America,
1: když jsem přijel do Ameriky,
0: there are so many different gurus or the they have different kind of Jesus workers or disciples.
1: A tak je tam nespočet mnoho gurů a zároveň je tam i různých náboženství, křesťanských náboženství.
0: Jesus is one.
1: Ježíš je jeden.
0: But on the name of the Jesus they have doing different things.
1: Ale s tím Ježíšovým jménem dělají nejrůznější věci, mají různé odvětví.
0: And they will follow them.
1: Následují ho.
0: But still Jesus is there.
1: Ale stále je to jeden Ježíš.
0: And many now they are coming that they are Jesus in me and I am the Jesus. Now people begin to think like that.
1: A mnoho lidí si jen tak přijde a řeknou, že teď je uvnitř mě Ježíš a já jsem Ježíšem. Mnoho lidí si to může myslet.
0: So this as long we are in physical body.
1: Tak dlouho, dokud jsme ve fyzickém těle.
0: Doesn't matter who is who in whose religion or something.
1: Tak nezáleží na tom, kdo je kdo, jaké máme náboženství.
0: We are in living life.
1: Žijeme tady tento život.
0: And we are the surrender to that God.
1: A klaníme se s pokorou k našemu Bohu.
0: So
1: odevzdáváme se mu.
0: So when, for example, I'm here, sitting here.
1: A tak například si tady sedím.
0: And gurus, there are many, many gurus, what are the gurus? Disciples.
1: Mnoho, mnoho žáků tady se mnou.
0: But Holy Guruji had many, many disciples, became sannyasis.
1: A byl také Holy Guruji a mnoho žáků, nejrůznějších žáků se stalo sannyasíny.
0: But he chose me.
1: A že Holy Guruji měl další sannyasíny, ale Holy Guruji se vybral mě.
0: And of course all Holy Guruji's disciples, all many many sannyasis or other people, they follow under and they say me pranam.
1: Tak Holy Guruji měl nespočetně žáků, sannyasinů a všichni mě přijmuli, všichni se mě jakoby odevzdali s pokorou.
0: On Guru Purnima, there will be that guru that will be getting blessings to all.
1: Na Guru Purnině dozdává guru všem požehnání.
0: But first that guru, he will worship that Guru is not anymore that his statues or photos or names only we will worship that me, for example, I will worship my guru who passed away, but he's still with me.
1: Tak například já, když jsem gurujem, tak na den Guru Purnimy stále uctívám svou paramparu, všechny další guruji.
0: And when all will come, I'm leaving body here. Guruji has given me

0: that you should sit on this holy chair.
1: Až všichni přijdete, tak přijdete za mnou, protože Holy Guruji mě dal to poslání sedět na této židli.
0: And there not that is this is my only and not the no. Holy Guruji said each and every one, even they are not my disciples, but who comes near to you, you accept, respect, give them everything what they can. If they have some problems, try to do something good. Like this, that is your duty. Who said? Holy Guruji said to me, my duty.
1: A Holy Guruji mi dal jedno poslání, jedno rozhodné poslání, že nikdy nesmím rozlišovat mezi jedním člověkem a druhým. Kdokoliv, kde se dostane do mé přítomnosti, do mé blízkosti, tak já ho přijmu. Pomůžu mu překonat všechny těžkosti, ať už v dobrém nebo vždycky všem dobrém.
0: When I am with my family,
1: když jsem u své rodiny,
0: living with them,
1: žiji s nimi,
0: then limited.
1: Tak pouze omezeně.
0: My mother, my father.
1: Je tam má matka, můj otec.
0: My brother, sisters.
1: A bratři a sestry.
0: It means I am bounded to them.
1: To znamená, že jsem s nimi svázán.
0: Then bounded, then doesn't matter what you are doing, good things, everything, but still it is your.
1: Jste s nimi svázány. Ať už děláte jakékoliv věci, dobré věci, tak stále je tam to pouto.
0: So it is said. When you become sannyasis,
1: a tak se říká, že když se stanete sannyasínem,
0: or holy saint,
1: nebo nějakým světcem,
0: then yes, we have our mother, father is there.
1: Tak akceptujete a víte, že máte matku a otce.
0: If they have problems, something we can help them.
1: Pokud mají nějaké problémy, tak jim pomůžeme.
0: But equally all is there.
1: Ale jakoby všichni lidé jsou na stejné úrovni.
0: And that's why it is said now here, from here you come to the monastery means ashram.
1: A když se stanete sannyasínem, tak jdete do nějakého ašrámu, do nějakého chrámu.
0: So there, for example, I'm here, I'm equally for me always.
1: A když jsem tady při tomhle okamžiku, tak jsem vždy pro všechny zároveň.
0: But many said, no, you are more for me, you are me with me, there on.
1: Mnoho lidí si mě tak jako přivlastňuje, že ty jsi tady víc se mnou a nebo s tamtím.
0: Of course, because many, they are with me and working everything, doing everything for us all.
1: Ano, mnoho lidí tady se mnou pracuje a pracují pro všechny ostatní lidi.
0: So, like that. And some other religions or something, they are doing their puja, but they are normal like this.
1: A mnoho lidí působí nebo dělají své obřady, ale jsou tady tak normálně.
0: But this parampara of the gurus, and this was from the Shankara Shiva.
1: Ale tato parampara, která pochází už od Shankary Shivy.
0: And from there Shiva is coming slowly and then people make many spread it different and different.
1: Tak z doby Shivy to pomalu přichází a vlastně ta yoga se mnohokrát už rozdělila. Stále se rozšiřuje.
0: In America often I see how many different kind of churches.
1: Třeba v Americe můžete vidět, kolik nejrůznějších kostelů tam je.
0: Also they call me, I was there, I was giving lectures.
1: Mě se tam také zavolali a dávala jsem tam různé přednášky.
0: They are all very neutral, they said.
1: Všichni říkají, že jsou neutrální.
0: Many different others and others.
1: Bylo to na mnoha místech.
0: So, in that, when we are coming to the spiritualities of like a spiritual or like a Swami.

0: když se dostáváme
1: do monk,
0: duchovna, když se stáváme tím světcem,
1: then we have to respect,
0: anebo mnichem, tak musíme respektovat.
1: We help them,
0: všechny respektovat a všem pomáhat.
1: And any time they will ask you if you have problems this or that.
0: A kdokoliv se zeptá o pomoc, že potřebují s něčím poradit.
1: And we give the mantras.
0: Předáváme i mantry.
1: Blessings.
0: Požehnání.
1: Everything.
0: A všechno ostatní.
1: But still I am not that one.
0: Stále nejsem tím.
1: But it has given to me.
0: Ale bylo mi to předáno.
1: So in my pocket.
0: Takže tady v mé kapse.
1: My guru has given me this.
0: Gurudev mi dal tento klíč.
1: That is with me.
0: Ten je tady se mnou.
1: So with this I will open my the door.
0: Že s tímto klíčem otevřu své dveře.
1: So I am only who can get this key.
0: Jsem pouze ten, kdo dokáže
1: udržet
0: ten klíč.
1: And this key you will throw it away.
0: Pokud ten klíč zahodíte.
1: Okay, no problem.
0: Tak v pořádku.
1: You throw it in the river.
0: Zahodíte ho do řeky.
1: Then it means you are lost, gone.
0: Tak to znamená, že jste úplně ztraceni.
1: Then it's like a blind person going round and round. Where is the door?
0: Stanete se slepým člověkem, který se stále vtočí v kolách a neví se dostat z místnosti, protože nemůže najít dveře.
1: So that parampara, it is called a parampara.
0: A máme něco, co se nazývá parampara.
1: And parampara means one after other.
0: Parampara je jeden za druhým, to posloupnost.
1: And not only that from my father's parents and my father's parents and my father, not only like this.
0: Není to pouze ten rodokmen, že otec jsme otce a další pokolení.
1: Everyone can become this sannyasi.
0: Kdokoliv se může stát sannyasinem.
1: And it's my duty to give them if they want to become a sannyasi.
0: A je to mou povinností jim to předat, toho sannyasina.
1: But when they have a sannyasi, then they have to go out of the families.
0: Ale pokud se sannyasinem stanou, tak se musí oddělit od rodiny.
1: You should help everyone. And nowadays,
0: a musíte pomáhat všem.
1: There's a different systems in the world.
0: Ale v současné době jsou jiné systémy.
1: Therefore you have to work.
0: A proto musíte pracovat.
1: Yes, you should work.
0: Ano, měli byste pracovat.
1: And at the same time do your sadhanas.
0: A zároveň cvičit svou sádanu.
1: And teacher or our guru will give you the instructions and everything.
0: A váš guru, učitel vám dá všechny instrukce.
1: Nowadays, for example, if someone just very ill.
0: A třeba je příklad, když je někdo opravdu nemocný.
1: Or accident.
0: Nebo se stane těžká nehoda.
1: Now come to the hospital.
0: Tak přijde do nemocnice.
1: But hospital they will say, from where are you?
0: Ale v nemocnici se ho zeptají, odkud pocházíš.
1: Have you letters?
0: Máš nějaké papíry?
1: A money, this, etc.
0: Máš peníze, pojištění a tak dále?
1: No, I am nothing.
0: Ne, nemám nic.
1: What to do?
0: Tak co s tebou budeme dělat?
1: Yes. And so now it is like this. Without money and work, we cannot go.
0: A tak v poslední době je ten systém postavený tak, že bez peněz a bez práce nemůžeme.
1: In your ministry, they are also giving the money and everything that they are working, helping, living.
0: Když se dostanete do chrámu, to tam také dostáváte nějakou mzdu. Žijete tam, dostáváte nějaké peníze.
1: But it's very important if you become a sannyasi.
0: Ale pokud se stanete sannyasinem, tak je velice důležité.
1: Doesn't matter if you have orange dress or white dress or the black dress or the yellow dress.
0: Je jedno, jestli máte oranžové,
1: pinky dress,
0: černé, bílé, žluté nebo růžové.
1: But that kind of

0: dress that you have, that you should respect, this one.
1: Ale ten druh oblečení, který nosíte, tak ten byste měli plně respektovat.
0: You have some symbols so that you are a monastery or yogis or swamis, etc.
1: Máte nebo nosíte nějaké symboly toho, že jste mnich anebo sanyasin, že žijete ve chrámu, že jste yogin.
0: In the Muslim, there is of all, they have their some symbols, they have, everyone have the cap.
1: Například u muslimů je to tak, že všichni mají takovou speciální čapku.
0: And
1: nebo závoj.
0: And the women have different dress.
1: A ženy mají odlišné oblečení.
0: Now in this other in this life, modern life, that have now different dress. Okay.
1: Teď v moderním světě mají už takové jiné oblečení.
0: But when they have their holy time, then also they have to dress something.
1: Ale pokud i ty muslimky jdou poté na nějaký obřad, tak se musí správně obléci.
0: So why we have orange dress?
1: A tak proč my máme oranžové oblečení?
0: And this
1: oblečení?
0: Orange, this dress is like a blood.
1: To oranžové oblečení je jako naše krev.
0: So this is not my dress, it's my skin.
1: Není to mé oblečení, ale má pokožka.
0: And then everybody knows that this is some monk or swami or what is that.
1: A tak všichni poznají, že toto je nějaký mnich anebo svámí.
0: So if you want to become something like a sannyasi or something, but still in this life now, these times, you have to work.
1: Tak pokud se chcete stát sannyasinem, tak stále v tomto životě musíte pokračovat pracování.
0: When many things happens, when accident is lot of money.
1: Když se stane nějaká nehoda, tak to potřebuje mnoho peněz.
0: There nobody will give you the money. The doctor will not give you the money.
1: Nikdo vám jenom tak nedá peníze, třeba doktor vám nezaplatí za to vyšetření.
0: So there are different countries. In India.
1: Jsou různé země, a například v Indii.
0: They also now try to make that something that they save their money.
1: Se snaží trošku ušetřit nějaké peníze.
0: Or where they are, in which house, in village, in cities, they have some ashrams, then the people they will help him all. They will help all.
1: A ať už bydlí v nějaké vesnici, anebo ve větším městě, v chrámu, tak si navzájem pomáhají.
0: So, this is what I'm thinking, saying, that Guru Parampara, so from Shiva, all is the Shiva. First is the Shiva is born,
1: takže
0: before not any humans.
1: Celé parampary, vlastně původní, je Shiva.
0: And so from it is coming, now our Alak Puriji.
1: A postupně to přichází u našeho Alak Purijiho.
0: So there is Sat Yugas, Dvapar Yugas, Treta Yugas, and now Kali Yugas.
1: Tak jsou všechny tyto yogi.
0: This is time where there, and then it is said, maybe also Shiva now will change.
1: A v této Kali Yuze se říká, že možná Shiva to změní.
0: Shiva. One Shiva and Vishnu, Vishnu and Shiva.
1: Budou to Shiva a Vishnu.
0: Brahma. The Brahma is always.
1: Brahma je tady vždy.
0: Brahma is Guru.
1: Brahma je Guruem.
0: So, Brahma is creator, then after.
1: A Brahma je stvořitelem.
0: So, in that, we are coming, and now Guru Purnima.
1: A pomalu přichází Guru Purnima.
0: And Guru Purnima full moon, complete full moon.
1: Guru Purnima je v den, kdy je úplněk.
0: And that time is that Guru.
1: Je to
0: so
1: den
0: this
1: Gurua.
0: Is Guru Purnima. Now what is the Purnima?
1: A co znamená Purnima?
0: Purnima means complete.
1: Purnima znamená úplnost.
0: The moon is complete.
1: Že ten měsíc je úplný, je v úplně.
0: That is that guru. We worship that guru.
1: A uctíváme našeho

0: Guru.
1: We've gone from the Shiva till all our Guru.
0: Guru a už od Shivy, všechny naše Guru až doteď.
1: So Sataguru is that when he go pass away.
0: Sataguru je ten, který už odešel
1: and
0: z tohoto světa.
1: And he gives to his disciple, he can be, you can say Sataguru or Guru.
0: A ten Sataguru, který odešel, tak předává to svému žákovi, který se postupně stává Kurem Satagurem.
1: But what is that?
0: Ale co to je?
1: So, he give us one stick.
0: Přidá nám jednu tyč.
1: So the stick is always that make all clear all the times.
0: A tato tyč vždy všechno jakoby vyjasňuje.
1: You have also the stick from the Jesus stick.
0: Například i Ježíš měl takovou bedli.
1: So the Pope, he have his stick.
0: A papež má určitou bedli.
1: And what means that stick?
0: A co ta hůl znamená?
1: This is for giving path.
0: Ta hůl slouží k tomu, aby nám dávala cestu.
1: Yeah. So, it's not me. It is Jesus, the stick.
0: Nejsem to já, ale je to ten Ježíš v podobě té hole.
1: As far as I understand, maybe.
0: Tak, jak to já chápu, možná.
1: And so we also have danda.
0: My máme také dandu.
1: Danda is that always 1, 2, 3.
0: Hůl nám vždycky počítá 1, 2, 3.
1: So similarly, any different kind of religions.
0: V jakémkoliv náboženství.
1: But there is one who will take care of it.
0: Je jeden, který se o všechno postará.
1: And so Guruji gave me this chair.
0: A tak můj guru mi předal toto křeslo.
1: And a stick.
0: A hůl.
1: And this cloth.
0: A toto oblečení.
1: This is for all.
0: A je pro všechny.
1: And make clean this all.
0: Je třeba všechno očistit.
1: And go on the path.
0: Pouze jděte po té cestě.
1: Many will come and go and die. Okay.
0: No, přijde a odejde. To je v pořádku.
1: But you should not fall down.
0: Ale vy byste neměli spadnout.
1: Then you will be the guru.
0: Tak poté, když to zvládnete, tak se stanete guruem.
1: It's a guru and the one is the head of the guru.
0: A tak je guru a je také jeho.
1: Many people can think I am a guru, I am now Parabrahma, I am Brahman.
0: Tak je jeho guru. A vy se možná můžete myslet, že jste guru, že jste Parabrahma.
1: Understand.
0: Ale pochopte.
1: We can become a so and so.
0: Můžeme se stát čím, onačím.
1: But still, let's say, the Pope is still there.
0: Ale zároveň i papež je stále jakoby vedoucím toho křesťanství.
1: And tell from here someone that I am now the... What? No. Pop.
0: A co když se třeba tady někdo jenom tak stoupne a prohlásí se za papeže?
1: So someone will say I'm the Pope.
0: A tak někdo si řekne, tak já jsem papež.
1: We will say yes.
0: Tak my se mu s pokorou pokloníme.
1: Yes.
0: Ano, ano.
1: Please come.
0: Prosím, přijď.
1: Come. Sit down.
0: Tak přijď a tady si sedni.
1: Telefon. There. So quickly Pope was here. We don't know.
0: A přichází nějaký telefon a ten papež je tady tak rychle, ani jsme o tom nevěděli.
1: So we think I am now. We cannot now.
0: Ale nejde to jenom tak z okamžiku na okamžik.
1: And still my Gurudev.
0: Stále je tam můj guru.
1: He is now not physically here.
0: Není tady ve fyzickém těle.
1: But maybe I am all the time for my life.
0: Možná celý život.
1: But it will not, I will not go further.
0: jsem gurujem, ale třeba to nebude pokračovat dál.
1: I will not go to Brahmalokas.
0: Nepůjdu do Brahmalokas.
1: I will go somewhere.
0: Půjdu někam jinam.
1: So this is what I want to tell, what means the Guru Purnima.
0: A chtěl bych vám říct, co znamená Guru Purnima.
1: So, Pura means the sun and the moon, complete moon.
0: Purna je úplněk.
1: And that is, we have to become complete.
0: A my se musíme stát úplní.
1: After 40 days, the moon is going completely back, then coming completely fine. So where, when, how we will become complete?
0: Takže za těch 30-40 dní se musíme stát úplnými.
1: Full moon day, if someone die, is something great.
0: Pokud někdo zemře na úplněk, tak je to výborné.
1: But there are constellations when, who, why it will go.
0: Ale jsou určité konstelace, které určují, kdo kdy odejde z tohoto světa.
1: So that day we are worshipping Guru.
0: A tak to den Guru Purnimy uctíváme
1: Guru. Our Gurudev, Alag Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
0: Uctíváme naše guruji, Alag Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
1: And that has given me here that yes, you can do the worship. You, but you are worshipping, it means me.
0: A bylo mi vlastně předáno, že skrze ně, že jsem tady.
1: Then is how we can go further.
0: A takto se můžeme dostat dál.
1: Otherwise, many yoga exercises, everything.
0: Jinak můžeme cvičit mnoho jogových cvičení, asán a tak dále.
1: Everything.
0: Cokoliv, všechno.
1: But if there is a professor, is a professor.
0: Ale profesor je profesorem.
1: But other one tells I am the professor.
0: Ale když nějaký začátečník se prohlásí za
1: profesora. Oh, very nice professor.
0: Tak výborně si profesor.
1: Professor is par means complete. You are not complete still.
0: Ale stále nejsi úplný.
1: So like this, I want to tell you because always we are thinking that Guru Purnima, Guru Purnima. So it is said that whole life, wherever you are, is going okay. But on this Guru Purnima day, that guru, that sannyasi, that he have to worship there to worship the Guru Purnima.
0: Ale tak ať už klidně celý život, celý rok děláte cokoliv, tak na den Guru Purnimy byste měli uctívat svého gurua.
1: For example, in the Christian, how to call the in winter time there is a
2: Christmas.
0: Například v zimě se slaví Vánoce.
1: And Christmas means worshiping the Jesus.
0: A Vánoce znamená uctívat Ježíše.
1: And maybe he is somewhere in other the who is that in the pope.
0: A možná je někde papež na nějakém místě.
1: Pope is giving blessings to all.
0: A papež předává požehnání všem.
1: But all others, they are in whole village, every house, they are worshipping.
0: A všichni jeho žáci křesťané jsou doma a uctívají.
1: And wherever there is a church in the village, they are also doing this exactly.
0: A v jakémkoliv malém kostelíku v nějaké vesničce, tak dělají všichni
1: to stejné.
0: But
1: is given the blessing from the pope.
0: A dostávají požehnání papeže.
1: So similarly, from the guru parampara,
0: podobně je to Sadguru.
1: And that Sadguru which has given here, there he's taking care.
0: A je tady Sadguru, který se o všechno stará.
1: And so they have a danda, stick.
0: A má tady hůl.
1: And this stick is like for the animals, this is what you call this.
2: Shepherds.
0: A ta hůl může být připodobněná té holi od pastevce.
1: So simply that we are all like goat.
0: A podobně to můžeme přirovnat k tomu, že my jsme všichni jako stádo kos.

0: Lord will be always with.
1: Ať už budete dělat cokoliv, tak ta cesta je tady stále s vámi a Pán bude s vámi.
0: No, but it is different. In British, they said Lord.
1: A v Británii je Pán.
0: Also, in British, in London, and they said, my house is in my... So what they said? Who is the Lord of this house?
2: Landlord.
0: Yeah. So, there are how name very good, it's okay.
1: A tak například v Londýně jsou jakoby landlord, což je vlastně vlastník toho domu.
0: So, if we believe or we don't believe.
1: A pokud už věříme, a nebo ne.
0: God has given to humans, now it derived on the top of the mountain.
1: Tak Bůh nás poslal až vlastně na vrcholek té hory.
0: Either you have to come back again down.
1: Buď se musíte vrátit zpátky z kopce dolů.
0: Or you go out some.
1: Nebo se povznesete do nebe.
0: So go and sit under peak of the there in the and big mountain.
1: A tak běžte na ten vrcholek hory a sedněte si tam.
0: And now we said, all right. Om Namah Shivaya. I'm going up.
1: A tak si řeknete Om Namah Shivaya a budete stoupat vzhůru.
0: I will be so great.
1: Tak to bude úžasné.
0: That this Gurudev have put me up there.
1: Že Gurudev mě vyzvedl až nahoru.
0: Otherwise, slowly come down.
1: Jinak pomalu se musíme belhat zpátky z kopce dolů.
0: So, that is that. We can talk anything, I am good and this and best and this. Okay.
1: Můžete si říkat, že já jsem dobrý, jsem nejlepší a všechno možné.
0: But we should know what it is.
1: Ale měli bychom vědět, co to je.
0: So my dears, you are my brother and my sisters.
1: Mí drazí, vy jste mé bratři, sestry.
0: You are my father and mother.
1: Jste mým otcem a matkou.
0: You are all my friends.
1: Všichni jste mý přátelé.
0: I am with you.
1: Jsem tady s vámi.
0: And I am with no one.
1: A zároveň jsem s nikým.
0: I am only one.
1: Jsem pouze jedno.
0: But the duty is to me that I have to be with you.
1: A jsem tady stále s vámi.
0: And I cannot push them away.
1: A nemůžu nikoho odstranit nebo.
0: I shall help and help and help.
1: Nebo někoho odmítnout. Pouze mohu pomáhat a pomáhat.
0: Whenever is possible, worship or be bowed down to our Gurudev, Sadgurudev, who is not physically now.
1: A kdykoliv máte možnost, tak se pokloňte svému Satagurovi, který s námi teď není.
0: So when we have the statue of Mahaprabhuji,
1: když tady máme sochu Mahaprabhujiho,
0: the person who was working, he was doing with everything, with hand like this, hand this, leg was there.
1: A tak ten člověk, který tu sochu vytvářel,
0: but when it's colored and everything nice and we made a puja, then Mahaprabhuji was.
1: Tak mu trvalo různě dlouho a měl na ní mnoho práce. A až ji nabarvil a udělala se puja, tak to byl Mahaprabhuji.
0: It's not a stone.
1: A není to kámen.
0: It is nothing but it's life. Mahaprabhuji is that.
1: Je to živoucí Mahaprabhuji.
0: And no one we will sit there beside near then sit with him.
1: A nikdo by si tam k němu nahoru nesednul.
0: Then you can.
1: Možná můžete.
0: But it will not good for you.
1: Ale nebude to pro vás dobré.
0: That's why we are worshipping.
1: A proto ho uctíváme.
0: The bell, you know the bell here?
1: Všichni tady znáte náš zvon.
0: This bell is very nice, beautiful, and it is from the church.
1: Tento zvon je tady opravdu krásný a pochází z toho zámku.
0: And was calling that this time you should come to the church or say something like all the time.
1: Původní význam toho zvonu byl ten, že vždycky přivolával lidi k modlitbě.
0: So we are all guru,

0: but we are still not guru.
1: A všichni jsme guruem, ale zároveň stále
0: first we
1: nejsme.
0: Shall become a student.
1: Ale můžeme se stát studenty.
0: Time by time, slowly by slowly.
1: A pomalu, krok za krokem.
0: If we go to the college, university, then you study there, but still not. There's more. There will be something to learn in the university. More and more and more and more.
1: Pokud se dostanete na vysokou školu, tak možná ji dokončíte, ale stále se musíte vzdělávat dál, dál a dál.
0: So I was when Holy Guruji passed away. From since that time Guru Purnima, I am in the Jadan.
1: A tak od té doby, co Holy Guruji opustil tento svět, tak jsem měl vždycky Guru
0: Purnima
1: v Jadaně.
0: But these two years, due to this corona, people cannot be always. So I was also here, and I was so happy also because Holy Guruji was there on the full moon of Purnima here.
1: A tak už druhým rokem kvůli podmínkám, kvůli koronaviru, tak jsem tady. A jsem tady opravdu šťastný, protože Holy Guruji tady byl také.
0: We don't know we can come or not due to the corona.
1: Nevíme, jestli se nám podaří přijít kvůli
0: covidu. Someone even you can come for 1 hour or 2 hours and then you can go back.
1: Ale klidně můžete přijít jenom na hodinu a nebo dvě a zase se vrátit zpátky domů.
0: Darshan.
1: Získat darshan.
0: Darshan de Guru Dham Mat. Yes, that one bhajan, no? Thank you. So this is that, my dear brothers, sisters, everything you are my, everything you are my.
1: A tak mi drazí sestry, drazí bratři. Všichni jste moji.
0: And I'm for you.
1: Jsem tady pro vás.
0: Hari Om.

0: Bole Shri Dignarana Gvana
1: Ki Jai.
0: Bole Shri Dignarana Bhagavana Ki Jai. Shri Deveshwara Mahadeva Ki Jai.
1: When we we know all mostly that our bhajans, our yoga center, etc.
2: My všichni víme, co jsou naše bhajany, kde jsou naše jogová centra.
1: But sometimes some person cannot understand about when we have mantra or this.
2: Ale někdo třeba, my už ty bhajany známe, ale někdo je třeba, ještě tomu nerozumí, to, o čem se zpívá v bhajanu.
1: It is a good, we see everything, but sometimes we can tell something, what we was talking.
2: A tak by bylo dobré, kdybyste, když dospíváte ten bhajan, řekli trošku, ho představili, jakoby o čem se něm mluví.
1: Then you will be more happy and you will see everything spirituals and mantras and all what we are doing.
2: A pak lépe porozumíte všemu tomu, co děláme, budete šťastnější, budete mít více duchovnosti.
1: Thank you.
2: Děkuji.
0: Shall I translate in
1: yes,
0: Czech?
1: Yes,
0: yes. Okay. O pane, dej, ať tento život není promarněn.
2: O Lord, bless me that I do not waste my life.
0: Nechápu, jak mysl vyvolává činy.
2: I do not understand how the mind is working.
0: Nic, co by mělo cenu, se dosud nestalo.
2: And I haven't seen anything worthy in this world.
0: Jsem připoután ke světským věcem.
2: I am attached to the worldly things.
0: Dnem i nocí dělám sobecké věci.
2: Day and night I act selfish.
0: Svůj den jsem promarnil.
2: I wasted another day.
0: Doufal jsem, že se mi dostane rozkoše.
2: I was hoping, I was searching for enjoyment.
0: Zatímco jsem trpěl myriadami bolesti.
2: But actually I was suffering great pain.
0: Probuď mě.
2: Wake me up.
0: O pane.
2: O Lord, please.
0: Ať už nikdy více nespím.
2: So that I am not anymore asleep.
0: Učiň ze mě milence nesobeckosti.
2: Turn me into the lover of selflessness.
0: Kéž vše, co dělám, dělám pro ostatní.
2: Anything I do, may I do for others, for the sake of others.
1: Danny, sit here.
0: Kéž můj život má nějaký smysl.
2: May my life have some meaning.
0: Dej, ať mohu konat jen hodnotné skutky.
2: Please bless me that my deeds are meaningful.
0: Naplň mé srdce dobrou vůlí.
2: Fill my heart with the goodwill.
0: Umožni mi, abych skrze toto tělo překročil oceán života.
2: Let me cross the ocean of life, even being alive.
0: Takový čas se už možná nevrátí.
2: I have the rare opportunity.
0: O pane, odstraň moji pýchu.
2: O Lord, get rid of my pride.
0: Zbav mě mého majetku.
2: Take away
0: ze mě dárce.
2: All my possession and make me a giver.
0: Požehnaného, hledajícího pravé poznání.
2: Bless me that I search for the real knowledge.
0: Ty si má jediná naděje.
2: You are the only hope I have.
0: Om Bole Shri Dignarana Gvana
1: Ki Jai.
0: Om Bole Shri Dignarana Bhagavane
1: Ki Jai.
0: Shri Devi Purishvara Mahadeva Ki Jai.

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has

0: many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Yang and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is white and half hair is black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire.
1: A dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed the people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much, of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your is economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobré stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jdete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like that.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do

0: Depresijos to.
1: Tomorrow I will practice yoga.
0: Zítra začnu cvičit jogu.
1: And in the morning you are lazy.
0: Ale ráno jste líní.
1: And again.
0: A znovu.
1: And money is gone.
0: Peníze jsou pryč.
1: And the skin is hanging and hanging.
0: A kůže na obličeji visí stále víc.
1: So yoga helps.
0: Yoga pomáhá.
1: Really, if you practice every day.
0: Pokud cvičíte každý den.
1: And use less these chemical things, makeups.
0: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
1: You will have beauty.
0: Budete krásný.
1: Because the skin itself keeps the beauty.
0: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
1: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
0: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
1: it's not good.
0: Tak to není dobré.
1: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
0: Ten nejlepší makeup je.
1: There is little alcohol.
0: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
1: Maybe very fine quality alcohol.
0: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
1: And that will dry skin.
0: Ale stejně vysušuje pokožku.
1: Then you have to put again cream.
0: A tak znovu musíte si mazat krém.
1: Then again you will dry.
0: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
1: So you become dependent.
0: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
1: I tell you my own experience.
0: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
1: When I came to Europe.
0: Když jsem přijel do Evropy.
1: And people used to give me nice cream.
0: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
1: So put the cream on the skin and on hands.
0: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
1: On my foot.
0: A na chodidla.
1: After 1 month,
0: a po měsíci,
1: I couldn't refuse.
0: Jsem nemohl odmítat.
1: Myself.
0: Sám už jsem nemohl
1: I couldn't
0: odmítat.
1: Sleep without putting cream on my foot sole.
0: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
1: Years and years.
0: Trvalo to roky.
1: I said no, I don't want this.
0: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
1: I don't want.
0: Tak to nechci.
1: So I went to sleep.
0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
1: Little water on the foot soles.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again dried.
0: A znovu byla vyschla, vysušena.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo veliké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so I was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days, I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody gave this Diet Coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the Diet Coke.
0: Posteli a spolu s lahví.

0: jakýkoliv.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhuji mu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sezamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oil.
0: Různé druhy olej.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudena lisovaný.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is.
0: Tak nejlepší je.
1: To save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange. Your orange oil.
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Švečken oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside, blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Are you home, girls, boys? Good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně makeupu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation.
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému.
1: We block, our skin can't breathe properly.
0: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožkou.
1: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
0: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
1: It is not true.
0: Ale není to pravda.
1: It's blocking.
0: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
1: so,
0: blokují.
1: Clean nicely.
0: Čili hezky se umejte.
1: If it is possible with natural soap.
0: Pokud můžete, tak před nějakým přírodním
1: neem soap.
0: Třeba nýmový.
1: And then take little sesame oil.
0: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
0: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
1: He doesn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné.
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 19 78.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeutics.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými
1: lékaři. I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need, otherwise, body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar,
0: jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when
0: si
1: you don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter,
0: když nebudete jíst žádné tuky, oleje,
1: then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit tak.
1: That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So it depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.
1: And we have in Yoga and Life hundreds of teachers.
0: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně makeupu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: you will
0: cvičit.
1: Use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup.
0: A místo toho, abyste se malovali.
1: You will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
0: Proto se říká, že jogíni se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo dva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise, one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl

0: tak jaký to má pak smysl.
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You
1: know? When you do matsyasana.
0: Když například cvičíte matsyasana.
1: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck.
0: Když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také
1: when
0: má účinek na
1: obličejové svaly. Forward, the blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many, many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: Whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: And pranayams.
0: A pranayam.
1: So, always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jogy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Janis has brought organic brown sugar.
0: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talířek.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: And the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
1: On the half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katory naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the, it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: Čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vídně.
1: And I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vapu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put 1 spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem 1 lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So brown sugar. There must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gůl.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day, one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes 2 teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometimes it's okay.
0: Někdy je to pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím, jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní, dobrou stravu.
1: Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potravy.
1: And then walk.
0: A pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas, 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: A za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiný.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of your music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing.
0: A.
1: That I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water was nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cow's meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: in our body.
0: Je v našem

0: těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a Maya of the God.
0: Jaká je to Boží Maya?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved the cows, they loved the goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte?
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell the big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím přestali.
1: But we can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day,
0: ale když budete cvičit každý den,
1: that will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: A abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele,
1: then the second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do,
0: když vy všichni to budete dělat,
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali sant ke. For the saints every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sato bar tehvar and every seven every the seven

0: Days of the week.
1: Všech těch 7 dní v týdnu.
0: Is a festival.
1: Každý den je svátek.
0: Every day is Diwali. And whole week is a festival.
1: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
0: For whom?
1: Pro koho?
0: Yogi practicing.
1: Pro toho, kdo cvičí jogu.
0: So wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Many are traveling to India.
1: Mnoho z vás jede do Indie.
0: And I too. Tomorrow.
1: Já taky, zítra.
0: And I will come back soon.
1: Ale brzo se vrátím.
0: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
1: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
0: 5th of December.
1: 5. prosince.
0: It is in Vip.
1: Bude to ve Vipu.
0: So around 28th of November. November I will come.
1: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
0: And this evening will be no satsang in Vienna.
1: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
0: Because I also have to practice begin.
1: Protože musím začít cvičit.
0: Yeah. So see you when I come back.
1: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
0: Then wish all the best and much love to the whole family.
1: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
0: all
1: v celé
0: friends,
1: rodině, všem přátelům.
0: And always be happy.
1: A buďte vždycky šťastní.
0: Czechoslovakian butter is very good.
1: Československé máslo je
0: and
1: velmi
0: bread,
1: dobré.
0: So good bread.
1: A máte tak dobrý chléb.
0: And I like it, you know. You see here?
1: Vidíte to tady?
0: This was my sandwich.
1: To byl můj sandwich.
0: I tell you my bad habits.
1: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
0: After all the programs.
1: Po veškerých programech.
0: Evening.
1: Večer.
0: 11 o'clock.
1: V 11 hodin.
0: Then we sit together.
1: Jsme si sedli společně.
0: Had stories.
1: Vyprávěli se příběhy.
0: And midnight was semester.
1: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
0: We were eating sandwich.
1: Dali jsme si sendviče.
0: Oh my God.
1: Bože.
0: Toast, bread and butter.
1: No, opečený chléb.
0: And toasty. I like it Olomouc cheese.
1: A miluju olomoucké syrečky.
0: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
1: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
0: One month in Vienna people can smell.
1: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
0: So we have a good food.
1: Měli jsme dobrou stravu.
0: Good nature.
1: Hezkou přírodu.
0: God gave everything.
1: Bůh nám všechno dal.
0: And we pray that in the whole world should be like that.
1: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
0: So eat good and practice good.
1: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
0: That's good.

0: आरोग्यं दन्न संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमः दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सजते सर्वं संज्ञा दीपं सर्वसत्यम् ॐ शांति शांति शांति।
1: विद एडोरेशन टू आवर Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
2: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
1: Our dear sisters and brothers.
2: Mé drahé sestry a bratři.
1: From different nations.
2: Z různých národů.
1: Here in our beautiful ashram.
2: Zde v našem krásném ashramu.
1: It is the Republic of Czech.
2: Je to Česká republika.
1: It's a beautiful country.
2: Je to krásná země.
1: Beautiful people.
2: Krásní lidé.
1: Beautiful nature.
2: Krásná příroda.
1: Everything is good.
2: Všechno je dobré.
1: It's a peaceful country.
2: Je to míruplná země.
1: Slovakia also.
2: A také Slovensko.
1: This is something very special country.
2: Je to něco jedinečného v téhle země.
1: But we should learn and we should know what we are doing.
2: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
1: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Devapuri ji, yoga and daily life, etc.
2: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu jiho a Devapuri jiho jogy v denním životě.
1: Afternoon, I got some inspiration.
2: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
1: What I should speak.
2: O čem bych měl mluvit.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji, Guruji, gave us too much.
2: Mahaprabhuji, Devapuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
1: And when children get too much,
2: a když děti dostávají příliš mnoho,
1: then children are spoiled.
2: Potom jsou ty děti rozmazlené.
1: Spoiled in that way.
2: A rozmazlené takovým způsobem.
1: We bring ice cream.
2: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
2: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
2: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
2: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
2: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
2: A další řekne.
1: I want some good biscuits.
2: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said, I don't want anything.
2: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much. Protože much, too much choice.
2: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: And between the First World War
2: po první světové válce
1: and second world war.
2: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
1: We didn't choose any choice.
2: Neměli jsme nic na výběr.
1: Just take it.
2: Jenom prostě ber, co je.
1: And they were happy.
2: A byli šťastní.
1: And they learned lot.
2: A hodně se toho naučili.
1: I don't know, I was not here.
2: Já nevím, já jsem tady nebyl.
1: But for many people even this white sugar was not available.
2: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
1: And now we don't want to eat sugar.
2: A my dneska ani už nechceme cukr.
1: It's not healthy.
2: Že už není zdravý.
1: When I was here in this country,
2: když jsem byl tady v téhle zemi,
1: I was here in 1973.
2: Byl jsem tu roku 1973.
1: When it was a different government.
2: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
1: But country did not change.
2: Ale ta země sama se nezměnila.
1: Vegetation did not change.
2: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
1: People did not change.
2: Lidé se nezměnili.
1: And that time was also some principles.
2: A v té době také byly určité principy.
1: So there was one doctor.
2: Byl jeden pan doktor.

0: kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
0: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
0: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
0: Byl v klidu.
1: Very Viveka, full of Vivek.
0: Měl Viveku, byl plný Viveky.
1: Something like Arjun Puri.
0: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
0: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
0: A byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hand so they can cover the branch or the trunk of the tree.
0: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know if a tree again grow and again grow or the neighbor grow, but it was like that.
0: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
1: No storm can break.
0: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
1: Tree was very proud of it.
0: A ten strom na to byl velice hrdý.
1: Grandfather, grandfather.
0: Byl to pra pra pra dědeček.
1: So that yogi Arjun Puri.
0: A tak ten yogi.
1: Looked to this tree.
0: Se podíval na ten strom.
1: And became little bit sad.
0: A trošku se posmutnil.
1: Like our tree.
0: Tak jako tady ten náš strom.
1: So tree said to yogi Arjun Puri.
0: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
0: Maharaji.
1: Why are you so sad?
0: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
0: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
0: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
0: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest had thousands and thousands of kilometers forest.
0: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
1: And I see their distraction.
0: Já totiž vidím jejich zkázu.
1: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
0: Ale to se nestane.
1: He said, yes, I know, you are very strong.
0: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
1: But there is one enemy,
0: ale
1: your enemy.
0: Je tu jeden tvůj nepřítel.
1: My enemy?
0: Můj nepřítel?
1: I am so strong.
0: Já jsem tak silný.
1: It can come the hails.
0: Můžou přijít kroupy.
1: Storms.
0: Bouřky.
1: Earthquakes.
0: Zemětřesení.
1: I stand through.
0: A já to přestojím, já to vydržím.
1: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
0: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
1: Who is that?
0: A kdo to je?
1: That is still not born.
0: Ale on se ještě nenarodil.
1: Still not born.
0: A on se ani nenarodil.
1: You are just making sorrows.
0: A ty už se tím trápíš.
1: Maharaji, how do you know he's not born?
0: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
1: I know that your destiny.
0: Protože já vím, co je tvým osudem.
1: And your destiny has come clear.
0: A tvůj osud už je teď jasný.
1: And that is, I know.
0: A to já vím.
1: So how strong is, how big?
0: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeter wide.
0: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
0: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
0: No, tak ten starý strom se směje.
1: Like. Swamiji, sometimes you are saying like little child.
0: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
0: Kde?
2: Yes, when you try this is okay. It's healthy.
3: Tak je zdravá ta hořká čokoláda.
2: Harry, now is today is finishing of this session of this week of seminar.
3: Dneska končíme ten ty přednášky seminářové tohoto týdne.
2: Always this last satsang is somehow everybody's already on the way.
3: A ten poslední satsang je takový, že všichni už jsou v podstatě jako na cestě.
2: Already you are in the car.
3: Už jste v autě.
2: Packing stuff.
3: Balíte si.
2: Thinking, oh my God, rush hour or I will pass through Vienna or not. Maybe 2 hours I will be stuck in the rush hour.
3: Říkáte si, bude špička, nebude, možná na, se zasekneme ve Vídni na 2 hodiny.
2: But for us in the life we need to be here and now.
3: Ale pro nás je důležité, abychom byli tady a teď v životě.
2: Because how to say it, we have two mode.
3: Protože máme dva režimy, dva módy.
2: You saw when people are driving car.
3: A viděli jste lidi, když řídí auta.
2: One is the waiting mode.
3: Jeden je takový ten čekací režim.
2: And second is just running mode.
3: A druhý je, že prostě jedete jako o závod, kličkujete.
2: No between.
3: A není nic mezi tím.
2: What means we are not in the present moment. We are mostly in waiting something and in next what will be next.
3: A to znamená, že nejsme v tom přítomném okamžiku, že buď na něco čekáme, nebo už se těšíme, čekáme na něco dalšího.
2: But yoga teach us to be present now and here.
3: Ale yoga nás učí, abychom byli přítomní tady a teď.
2: Because only now and here is our life.
3: Protože jenom tady je ten náš život.
2: Okay, we need to think about future.
3: Ano, musíme uvažovat i nad budoucností.
2: I'm not proclaiming that we live like you know this story about ant and this Basna ant and Tsarchak, who is all summer was making music and no collecting food.
3: A tak netvrdím, že máme žít jako v tom příběhu o tom mravenci a o tom cvrčkovi, který přes to léto vlastně nic nedělal, jenom zpíval.
2: If we are just this cicadia?
3: Cricket.
2: Cricket, yes.
3: Pokud jsme tím cvrčkem.
2: It is not a human life.
3: Tak to není lidský život.
2: We need also to plan.
3: Musíme i plánovat.
2: We need to think what will be and what we will do.
3: Musíme uvažovat nad tím, co uděláme a co bude.
2: But not to be in the fear of the future.
3: Ale abychom se nebáli té budoucnosti.
2: And not to be constant in the future.
3: A aby jsme tam nebyli pořád myšlenkami v té budoucnosti.
2: We need to be present here and now.
3: Potřebujeme být přítomní tady a teď.
2: And on this weekend of Guru Purnima weekend and week.
3: A přes tady ten Guru Purnimový víkend a potom i týden.
2: We try little to talk about more about Guru Gita because we listen Guru Gita almost every month.
3: A
2: on the full moon.
3: Snažili jsme se tenhle týden mluvit víc trošičku o Guru Gítě, protože ji posloucháme minimálně jednou měsíčně, když je úplněk.
2: And then Guru Gita is

0: Something regularly.
1: A je to něco pravidelného.
0: It becomes okay, it's Guru Gita, or it's nice Guru Gita, but we are not thinking about Guru Gita.
1: Tak je to takové, no, jakože jo, je Guru Gita, jasně, ale nepřemýšlíme nad ním.
0: And it will be good to all the time when we are listening Guru Gita to be aware what is telling in the Guru Gita.
1: A je dobré, když ji posloucháme, být si vědomi toho, co ta Guru Gita vlastně vypráví.
0: Thanks God, Vishwa Guruji, Swamiji make that on our language is Guru Gita. Almost on all the languages we have Guru Gita.
1: Je ta Guru Gita přeložena v podstatě do všech jazyků, které potřebujeme.
0: And we are able without trying, without translating in our head, just listen Guru Gita.
1: A jsme schopni bez toho překladu tu Guru Gitu jen poslouchat.
0: Only what we need is to know some symbols.
1: A to, co potřebujeme, je pochopit ty symboly.
0: Because we talk that everything is in the symbolical way, everything is in the poetry.
1: Protože v poezii je všechno tím symbolickým způsobem podáno.
0: And if you only listen and on the basic level without symbols.
1: A pokud posloucháte jenom na té základní úrovni bez té symboliky.
0: It is good.
1: To je dobré.
0: Sometimes it's confusing.
1: Někdy to může být matoucí.
0: But we will lose many different layers of knowledge what is in the Guru Gita.
1: Ale ztratíme potom ty další vrstvy poznání, které v ní jsou.
0: First we talk about Kailash, Shiva, Parvati.
1: Prvně jsme mluvili o Kailashi, Shivovi, Parvati.
0: And we said that Kailash is not only mountain.
1: A říkali jsme, že Kailash není jenom hora.
0: But Kailash is our Sahasrara chakra.
1: Ale je to naše Sahasrara chakra.
0: Also we said that not connected with the Guru Gita, but during our practice. When we talk about Shivalingam.
1: A v naší praxi, když mluvíme o Shivalingamu.
0: That Shivalingam is also representing our head.
1: A že ten Shivalingam vlastně reprezentuje naši hlavu.
0: Because here is the conscience.
1: Protože tady je vědomí.
0: And everything is symbolical.
1: A všechno je symbolické.
0: And that is the beauty. And that is the our great luck and blessing that Vishwa Guruji all the time gave us understanding of that symbols.
1: A to je ta krása v tom pochopení, které díky Vishwa Gurujiho máme, že můžeme chápat tu symboliku.
0: When we talk about Shiva and Parvati, immediately we need to read chakra and kundalini, hidden power in human.
1: A když mluvíme,
0: Když
1: mluvíme o Šivovi a Parvati, tak si musíme přečíst skryté síly v člověku, které nám Vishwa Guruji dal.
0: And inside we will found that Shiva is not only person.
1: A uvnitř najdeme, že Shiva není jenom osoba.
0: Somebody on the Kailash.
1: Někdo na Kailáši.
0: With Trishul.
1: S Trishulem.
0: But Shiva is a principle. This
1: ale
0: is the conscience.
1: Shiva je princip, je to vědomí.
0: And that Trishul is not just a weapon.
1: A Trishul není jen zbraň.
0: Or how is show in western tradition that is connected with the devil.
1: Nebo jak se ukazuje v té západní tradici, že je to spojováno s ďáblem.
0: No, Trishul is very important in our life.
1: Trishul je v našem životě velmi významný.
0: And Trishul is same like when you show the Agya chakra with the Trikuti, triangle.
1: Je to stejné jako v Agya chakre máme Trikuti, tři úhly.
0: Triangle.
1: Trojúhelníky.
0: Trikut. And Trishul, Icha Shakti, Gyan Shakti and Kriya Shakti.
1: Icha Shakti, Gyan Shakti a Kriya Shakti, to jsou ty tři.
0: And that Trikuti here.
1: A to Trikuti na čele.
0: It's not only because Ida Pingala. Okay, but what is this down?
1: Tak to není jenom Ida a Pingala, ale co je ta spodní část toho trojúhelníku?
0: But it's also

0: Presenting Icha Shakti, Kriya Shakti and Gyan Shakti.
1: Ale reprezentuje to i tady tyhle ty tři šakty.
0: And only when we have decision, knowledge and action.
1: A pouze jenom když máme rozhodnutí, poznání a tu akci, ten čin.
0: We are able to do something in our life.
1: Tak jsme schopni v našem životě
0: anything
1: něco dokázat,
0: what you decide
1: vykonat.
0: In your life.
1: Cokoliv, co se rozhodneme.
0: It's possible to accomplish only if we have Icha Shakti, Kriya Shakti and Gyan Shakti.
1: Je možné pouze pokud máme to Icha Shakti, Gyan Shakti a Kriya Shakti.
0: Okay, we have decision.
1: Máme rozhodnutí.
0: Sankalpa, we have this knowledge how to do something.
1: Máme i to poznání, vědomí, jak to udělat.
0: But we are just talking.
1: Ale jenom o tom mluvíme.
0: And you know, only when you are just talking about next business and you know how to do this business and you want to do this business, but you are not start this business.
1: A když o tom jenom tak jako tlacháte, víte, jak to udělat, víte, že to chcete, ale nic jako nezačnete.
0: Never will be that business active.
1: Tak ten obchod se nikdy neuskuteční.
0: Same thing is with yoga.
1: Projekt.
0: If it's just talk about spirituality.
1: A pokud jen mluvíte o duchovnosti.
0: We know every kriyas.
1: Známe všechny kriye.
0: Every techniques.
1: Každou techniku.
0: But we are not practicing.
1: Ale necvičíme to.
0: Nothing.
1: Tak to nic není.
0: And because of that all the time in the Guru Gita is one idea.
1: A proto v Guru Gita je jedna myšlenka.
0: Not only knowledge.
1: Nejenom to poznání,
0: but experience.
1: Ale zkušenost.
0: And who is the guru?
1: Kdo je guru?
0: Guru is who have knowledge and he have personal experience.
1: Guru je ten, který má nejenom to poznání, ale má zatím i tu osobní zkušenost.
0: And only through that personal experience he or she is able to lead us from the darkness of ignorance to the knowledge, to the
1: a jenom díky té osobní zkušenosti je schopen vést nás od temnoty k tomu poznání.
0: Also we talk about guru's feet.
1: A také hovoříme o guruových nohou.
0: That guru feet is not something that we are just bow down like slave.
1: Není to jenom něco, čemu se klaníme jako otroci.
0: It is not only I am small and I am bowed down.
1: A není to tak, že jo, my jsme ti malí a proto se skláníme.
0: In Guru Gita is not idea of idol that you are adoring the idols of Murti.
1: V Guru Gita také není to, že máme nějak uctívat idoly, sochy.
0: It is not that is you are cult of the personality.
1: Není to o kultu osobnosti.
0: Because we know that guru is not body.
1: Protože my víme, že guru není tělo.
0: Guru is guru tatva.
1: Guru je guru tatva.
0: That what lead us from darkness to the light.
1: To, co nás vede od té temnoty nevědomosti ke světlu.
0: But also we know one very important thing when you have two horses. Ale one in the stable and one on the picture.
1: Ale taky známe ten příběh, že když máme dva koně, jeden je ve stáji a druhého máme jenom na obraze.
0: Which horse will be able to take you from one village to another village?
1: A který ten kůň vás převeze z jedné vesnice do druhé?
0: What means books are good,
1: to znamená,
0: excellent.
1: Knihy jsou dobré, výborné.
0: Internet is excellent.
1: Internet je skvělý.
0: But it's impossible to lead us from one shore to another shore.
1: Ale ten nás z jednoho břehu na druhý nepřeveze.
0: For that we need the physical form.
1: Na to potřebujeme tu fyzickou podobu.
0: We need a live guru.
1: Na to potřebujeme živého gurua.
0: And without live guru it's very hard or I will say it is impossible to overcross the river.
1: A bez toho živého guru a trof musí říct, že je to až jako nemožné překročit tu řeku.
0: Because ego.
1: Kvůli ego.
0: And that Maya that fog in

0: front of our eyes is so thick, there is no possible to see another shore.
1: Protože ta naše mája, ta mlha té máji před námi je tak hustá, že vlastně ani nevidíme dál, nevidíme ten druhý břeh.
0: And always in the Guru Gita is one thing very important.
1: A v Guru Gita je jedna věc velmi důležitá.
0: Guru is not the aim.
1: Guru není cíl naší cesty.
0: Guru don't want to make from the iron gold.
1: Guru nechce z železa udělat zlato.
0: Guru don't want that you stay on the bridge.
1: A guru nechce, aby vy jste zůstali stát na mostě.
0: Because guru is that bridge.
1: Protože guru je ten most.
0: Usually Swamiji said satsang is the boat, but guru is something like a bridge, what you see in the Guru Gita.
1: To
0: make that we are cross this ocean or that river of ignorance.
1: Swamiji většinou říká na satsangu, že satsang je jako loď, ale guru je takový ten jako most, který nám pomůže jako přejít ten, tu řeku té nevědomosti.
0: But bridge don't want that you stay only on the bridge.
1: Ale most nechce, abyste na něm zůstali věčně.
0: You need to cross.
1: Musíte přes něj přejít na ten další břeh.
0: And because of that, guru is paras who make disciple to another paras.
1: A díky tomu je guru paras, který z toho žáka udělá další paras.
0: But we like a disciple.
1: Ale my jako žáci.
0: Is not crossing over the river and don't think anymore about bridge.
1: My přejdeme tu řeku a na ten most už dál nemyslíme.
0: We all the time take in our feelings, in our mind, in our thoughts that we are disciple.
1: Měli bychom vždy mít na té mysli i v našich srdcích to, že jsme žáci.
0: And the great lesson what we got from Vishwa Guruji is that all the time he is telling, I am just disciple. I am just the postman.
1: A tu velkou lekci, kterou jsme od Vishwa Gurujiho dostali, je ta, že on celou dobu jako říká, že já jsem jenom pošťák.
0: And you may
1: já jsem jenom žák.
0: And you may see through Swamiji's life that all time, always, he keep idea I am disciple and I am everything do for my Gurudev.
1: A on celý život je na něm vidět, že se držel té myšlenky, že já jsem jenom jako žák a všechno dělám pro svého Gurudeva.
0: Everything what I got, I got from my Gurudev.
1: Jsem dostal od svého Gurudeva.
0: And what we hear also from bhajan of Brahmananji.
1: A co slyšíme v bhajanu od Brahmananjiho?
0: That my Gurudev is talking through me.
1: Že skrze mě mluví můj Gurudev.
0: Also you hear from Swamiji never I.
1: Swamiji neříkal nikdy já.
0: But always naham karata prabhudip karata maha prabhudip karata hi kevalam.
1: Ale vždycky opakoval tuto mantru.
0: And we know that guru is not a physical form.
1: A my víme, že guru není fyzická podoba.
0: But guru is that guru tattva.
1: Ale je to guru tattva.
0: And that guru tattva is in each of us.
1: A ta guru tattva je v každém z nás.
0: And we bow down to feet of Gurudev.
1: A skláníme se nohám gurua.
0: What means great respect to guru.
1: To znamená s velkým respektem vůči
0: But
1: guru
0: also devu. Means the bow down to the path on which guru is walking.
1: Ale to znamená sklánět se také té jeho cestě, po které on kráčí.
0: Not only he, but or she, but all parampara, all gurus before and all gurus what will come in the future.
1: A nejenom po které on nebo ona kráčí, ale po které kráčeli i všichni jiní mistři a ještě i budou kráčet.
0: And only if we will keep in our mind, in our feeling that we are disciple.
1: A pokud jenom v našich pocitech a na naší mysli budeme mít to, že jsem žák.
0: We will be free from dangers of ego.
1: Tak se osvobodíme od té, od těch úskalí a nebezpečí ega.
0: Because if start aham,
1: když začne to aham,
0: we are just lose everything.
1: Tak o všechno přijdeme.
0: Because the spiritual ego is much worse than material ego.
1: Protože to duchovní ego je mnohem horší než to materiální, než to hmotné.
0: What is the guru also?
1: A co je ještě guru?
0: Guru is a mirror.
1: Guru je zrcadlo.
0: Guru is just showing us what is in us.
1: Guru nám ukazuje, co je v nás.
0: Through stories.
1: Skrze příběhy.
0: Through many different things.
1: A mnoho jiných věcí.
0: And we need to see what is in us.
1: A potřebujeme uzřít to, co je v nás.
0: In the beginning, guru is something like a spoon.
1: Na začátku je guru třeba jako lžíce.
0: Which is also steering the coffee.
1: Která míchá kávu.
0: And that mud what is on the bottom.
1: A ten logr na dně.
0: Start to come up.
1: Postupně vyplave nahoru.
0: And we are able to see what is inside.
1: A my se pak můžeme podívat, co je vlastně.
0: Because when is the good situation in our life?
1: Protože když je všechno dobré v našem životě.
0: When all people around us is yes people. What means yes sir, yes master, yes we are very pleasant person.
1: A když všichni kolem nás jsou takový jako jesmení, jako že ano, ano, všechno je v pořádku.
0: But in moment when it's not everything go down the hair.
1: A když nejde tak jako lehce po srsti.
0: And situation in life is not always pleasant. In that moment we see what is inside in us.
1: A není to v životě vždycky jenom příjemné, tak v tu chvíli vidíme.
0: And that is that mirror.
1: A to je to zrcadlo.
0: And also in the end that mirror showing like in the story about lion and the old lion and the young lion. That we are not a sheep, but we are a lion.
1: A je to stejné jako v tom příběhu o tom mladém lvíčeti a starém lvu, že nejsme žádné ovce, ale že jsme lvi.
0: And also in the Guru Gita is not only in the Guru Gita. In all spirituality, but we talk in Guru Gita.
1: V Guru Gita je to v celé té duchovnosti, ale teď se bavíme konkrétně o Guru Gita.
0: It's important to know that Gyan and Bhakti is the two wing of the same bird.
1: Je důležité vědět, že Gyan a Bhakti jsou dvě křídla téhož ptáka.
0: Because if you are only Gyan,
1: pokud máte jenom Gyanu,
0: it will be dry knowledge.
1: Tak to bude takové suché poznání.
0: Academic dry knowledge.
1: Takové akademicky suché poznání.
0: And if it's only Bhakti,
1: a když je to jenom bhakti?
0: Sometimes we'll go in the fantasy and sometimes we'll go in the fanatism.
1: Někdy to sklouzne k fantaziím a někdy k fanatismu.
0: And all the time when we are reading Guru Gita and any text, we need to have bhakti and gyan.
1: Vždycky, když se čteme jakýkoliv text, tak bychom měli mít i bhakti i gyanu.
0: And only with the bhakti and gyan we are able to fly.
1: A jenom skrze tyto dvě budeme moci létat.
0: And we will come to our aim.
1: A přiletíme až k našemu cíli.
0: Gyan is giving the clarity.
1: Gyan dává jasnost.
0: And bhakti is giving strength.
1: A bhakti dává sílu.
0: And with these two things we are able to continue our path.
1: A s těmito dvěma můžeme pokračovat dál na naší cestě.
0: That is few things very important. And also I also said about guru.
1: To jsou ty důležité věci a také jsem říkal o Gurudevovi.
0: Guru is always talk through experience.
1: A guru vždy mluví ze zkušenosti.
0: Through not dry knowledge.
1: Ne z té suché vědomosti.
0: Through experience.
1: Ale skrze zkušenost.
0: I said that is impossible to help somebody.
1: Je nemožné někomu pomoci.
0: If you don't have a similar experience.
1: Pokud nemáte podobnou zkušenost.
0: And through your experience you pass, you understand that person.
1: A skrze vaši zkušenost toho druhého chápete, rozumíte.
0: You know how it's hard to pass something.
1: A víte, jak je to těžké něčím projít.
0: Nowadays in this wellness spirituality.
1: A v dnešní době v té wellness spiritualitě.
0: Always said be positive.
1: Vždycky říkají, buďte pozitivní.
0: Look positive. You just need to raise your vibration and everything will be good.
1: Jenom si musíte zvednout vibrace a všechno bude v pořádku.
0: How you feel when somebody tell this to you?
1: Jak se cítíte, když vám to někdo řekne?
0: I saw somebody make vomiting.
1: Někdo tam dělá jakože takový zvracecí pohyb.
0: Want to hit them.
1: Někteří by jim dali ránu.
0: We said something in the Croatia what is not a polite language.
1: Říkáme něco, co v chorvatštině není úplně zdvořilé.
0: It is easy to go to toilet when you have a full stomach.
1: Je jednoduché jít na záchod, když máte plný žaludek.
0: Or what to say, it is like it is easy to shit when you have something in.
1: Yeah.
0: But when you are hungry, when you don't have anything inside, how you will go to toilet?
1: Ale když máte prázdný žaludek, tak jak půjdete na záchod?
0: Full.
1: A taky se říká, že je snadné jít na záchod, když jsme plní.
0: And guru is not such a person.
1: A guru není takový.
0: He know how is hard.
1: A on ví, jak je to těžké.
0: And he's never talk such nonsense.
1: A nikdy neříká takové nesmysly.
0: Guru is support for us.
1: Podporuje nás. Je to naše podpora.
0: Guru is mother, father, relatives.
1: Je to matka, otec, příbuzní.
0: Guru is a god, Parabrahman.
1: Guru je Bůh, Parabrahma.
0: But when we said mother, father,
1: a když říkáme matka, otec,
0: it is many different level of that.
1: Tak toho je spousta jako úrovní různých.
0: First, what we know that Swamiji said so many times, God's mother and father, but mother loves you 1,000 times more than father.
1: A tak matka vás miluje 1,000krát víc než otec.
0: God is love you more than mother.
1: A Bůh vás miluje víc než vaše matka.
0: And guru is love you 1,000 times more than the God.
1: A guru vás miluje 1,000krát víc než Bůh.
0: How is possible?
1: Jak je to možné?
0: Because he is in the physical form.
1: Protože on je v té fyzické podobě.
0: And through that physical form is possible to be your support.
1: A skrze tu fyzickou podobu je možné být vaší podporou.
0: And just remember so many times how Swamiji was and is support for us.
1: A Swamiji kolikrát vždycky byl a je naší podporou.
0: When you pray to the God,
1: když se modlíte k Bohu,
0: Nirguna, without form,
1: k Nirguně bez podoby,
0: it's not so easy.
1: Tak to není tak snadné.
0: But when you have a form,
1: ale když máte tvar, podobu,
0: when you have not only form but physical here and now,
1: a když máte fyzicky tady a teď,
0: you don't need to dream,
1: nepotřebujete snít,
0: you don't need to take drug to have some experience to get a vision,
1: ani se nepotřebujete zdrogovat kvůli nějakým vizím.
0: You just come to your Gurudev.
1: Jenom přijdete ke Gurudevovi.
0: And you say your problems.
1: A sdělíte mu vaše potíže.
0: We are in the yoga and the life very spoiled children.
1: My jsme v józe v denním životě takové jako rozmazlené děti.
0: Because through history of yoga and daily life.
1: Protože díky té historii
0: always was Swamiji, I have this and that problem. Swamiji, and Swamiji was answering and answering constantly.
1: Jsme vždycky přišli za Swamijím, říkáme, máme ten a ten problém, on nám vždycky jako odpovídal.
0: And holding our hands.
1: A držel nás za ruku.
0: And other school was not so lucky disciple in schools.
1: A v těch ostatních školách ti žáci neměli takové štěstí.
0: But now is time to not be only child.
1: Ale nyní je čas nebýt už tím dítětem.
0: Which is crying and asking mother, mother, please help me.
1: Které pláče, říká maminko, maminko, pomož.
0: Now is time to take responsibility for our life.
1: Nyní je čas převzít zodpovědnost za vlastní život.
0: We have knowledge.
1: Máme poznání.
0: We have experience.
1: Máme zkušenosti.
0: And now is time to be adult.
1: A teď je čas stát se dospělým.
0: Because every parent, if he's a normal parent,
1: protože každý rodič, pokud je to normální rodič,
0: want that their children become self-independent.
1: Chce, aby ty děti byly samostatné.
0: Okay, nowadays is everything change.
1: Chápu, v dnešní době se všechno mění, proměňuje.
0: And now we said in the Croatia.
1: A říkáme v Chorvatsku.
0: It is not good parents. If it's not possible, that is joke. That is possible to support child till his 80s.
1: Že je to vtip, že říkáme, že nejsou to dobří rodiče, if they are able?
0: No, not they are able. They are, if you are not able to support his child till 80s, what is that parents?
1: Že když že to nejsou dobří rodiče, když se on nedokážou postarat o to dítě dlouho až do 80.
0: And what is also visible now, young generation.
1: Co teď vidíme,
0: what means 50-60.
1: Mladé generace, to znamená 50-60.
0: Still is not independent.
1: Stále jsou závislí, nejsou nezávislí.
0: That is the problem.
1: A to je problém.
0: Because we are not taking responsibility in our life.
1: Protože nepřebíráme tu zodpovědnost za náš vlastní
0: and
1: život.
0: And guru don't want this.
1: A tohle guru nechce.
0: Guru wants that we are self-independent.
1: A guru chce, abychom byli soběstační, nezávislí.
0: But all the time we know who is our father, mother.
1: Ale stejně tak pořád víme, kdo je náš matka,
0: who
1: otec.
0: Is our guru.
1: Kdo je náš guru.
0: And we have love. And and we are still disciple all the time.
1: Máme tu lásku a pořád jsme žáky.
0: And also was one question on the beginning.
1: Na začátku byla vždycky jedna otázka.
0: And all the time I said yes, I will tell this.
1: A vždycky jsem říkal jo, já na to odpovím, ano, povím to.
0: They said in the Guru Gita also, the guru is the cow which is fulfilled all your wishes.
1: A v Guru Gita se říká, že guru je ta kráva, která splní všechny vaše přání.
0: Kamdenu. That cow is come from the ocean when was the churning of the ocean for trying to found that nectar of immortality.
1: Ta kráva vzešla ze stloukání oceánu, když se snažili najít nektar nesmrtelnosti.
0: Come out.
1: A z toho procesu vzešlo spoustu věcí.
0: Danvantri.
1: Danvantri.
0: The we will say the protector of first ayurvedic doctor.
1: Ochránce, první ayurvédský doktor.
0: And et cetera, et cetera.
1: A další věci.
0: But also come that kamdenu, what means that cow which is fulfilled all your wishes.
1: A přišla i ta kamdenu, což je ta kráva, která splní veškerá vaše přání.
0: And you also maybe know this fight between two rishis who have that cow and who is stole from whom this cow and etc.
1: A možná znáte ten příběh o těch dvou rishis, kteří měli tu krávu, jak kdo ji komu ukradl a podobně.
0: But okay. We need to know on symbolical way.
1: Musíme to chápat tím symbolickým způsobem.
0: When you have a cow,
1: když máte krávu,
0: you have a food.
1: Tak máte jídlo.
0: but not only what is necessary to you. Cow is not giving only what is necessary for you.
1: Ta kráva nedává jenom pro vaši vlastní potřebu.
0: I want milk. But cow is not giving just milk.
1: Já chci mléko, ale kráva nedává jenom mléko.
0: She will give ghee, she will give cheese.
1: Sýr.
0: She will give for the fire.

0: because cow is giving milk.
1: Protože kráva dává mléko.
0: But if you want to get ghee,
1: ale jestli chcete dostat ghee,
0: you need to work.
1: Musíte pracovat.
0: But in the beginning you want only milk.
1: Ale na začátku chcete jenom mléko.
0: But after that you will see that it's possible to gain much, much more.
1: Ale pak zjistíte, že dá se získat mnohem, mnohem víc.
0: And when he said that is the guru is that cow which is fulfilled all our wishes.
1: A když se říká, že guru je ta kráva, která splní naše přání.
0: It is not that we will be just with the food and shelter and etc.
1: Tak to neznamená jenom jako příbytkem, jídlem a tak dále.
0: But we will gain much, much more.
1: Ale získáme mnohem, mnohem víc.
0: But we need also to know to utilize this.
1: Ale musíme taky vědět, jak toho využít.
0: Because
1: jak to
0: you
1: upotřebit.
0: Know one story. One guru, yogi, was passing through some village.
1: Znáte příběh, jeden guru jogín procházel vesnicí.
0: And he saw a beggar.
1: A uviděl žebráka.
0: And he said to that beggar, "Look, I will give you paras."
1: A říkal mu, podívej, já ti dám paras.
0: And with that paras, you just touch the iron, and you will get the gold.
1: A s tím parasem, když se dotkneš železa, tak dostaneš zlato.
0: And I will come to take that paras in 1 week.
1: A za týden si pro ten paras zase přijdu.
0: And he went.
1: A odešel.
0: And that beggar.
1: A ten žebrák.
0: It is very important to know beggar because in the beggar is that quality of the energy.
1: Je důležité být si trošku vědomý energie toho žebráka, té kvality energie, kterou má v sobě.
0: He immediately went to the market.
1: A hned šel na trh.
0: And he asked, how much is iron?
1: A zeptal se, no, kolik stojí železo?
0: And that person said, it's 100 rupees.
1: Je za 100 rupií.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. And what you think, tomorrow will be higher price or low price?
1: A co si myslíte, zítra bude dražší to železo nebo levnější?
0: I don't know, but you know, now is time of monsoon and people are not working. They don't need the nails. Maybe price will be go down.
1: No, teď je jako doba monzunu a lidi moc nepracují, hřebíky nepotřebují, and tak every, asi to železo půjde dolů.
0: And every day that beggar went to marketplace and asked about price of the iron.
1: A tak každý den ten žebrák chodil na to tržiště a ptal se na cenu
0: železa. Some days was higher, some days was lower.
1: Někdy to bylo dražší, někdy levnější.
0: Tomorrow I will.
1: A vždycky říkal, no zítra.
0: And in the end, 7 days pass.
1: A na konci uplynulo 7 dní.
0: And Guruji came to that beggar.
1: A Guruji přišel za tím žebrákem.
0: And said, okay, past 7 days, give me paras.
1: Tak uplynulo 7 dní, dej mi ten paras.
0: And that beggar said, but I didn't make any gold.
1: Ale já jsem neudělal ještě žádné zlato.
0: And Guruji said to them, "You foolish one."
1: Tak řekl ty, oh, ty hloupý.
0: If you was take one little needle first day.
1: Kdyby si první den koupil jenom malou jehlu.
0: What you found on the street.
1: Kterou si našel na ulici.
0: You will make a little gold.
1: Tak bys udělal trošku zlata.
0: And in that moment you are able to buy more iron.
1: A v tu chvíli bys mohl koupit mnohem víc železa.
0: Until now you will have a so big quantity of the gold.
1: A teď už si mohl mít tolik zlata.
0: That is our situation.
1: A taková je naše situace.
0: First we are waiting.
1: Prvně čekáme.
0: We are living in the waiting room.
1: Jsme v čekárně.
0: And second, if in us is still beggar quality of energy.
1: A pokud my máme pořád tu energii v sobě, tu kvalitu toho žebráka.
0: We want to make cheaper.
1: Tak to chceme ještě levnější.
0: Less energy, less work.

0: Míň práce, míň energie.
1: Cheaper.
0: Chceme to prostě mít levnější.
1: But everything in the life is costing something.
0: Ale všechno v životě něco stojí.
1: Nothing is free.
0: Nic není zadarmo.
1: Nothing is free. For everything you must pay.
0: Za všechno musíte platit.
1: Time,
0: časem,
1: energy,
0: energii.
1: Sometimes money.
0: Někdy penězi.
1: What they said, what you may buy with the money, that is the cheapest thing.
0: A říká se, že to, co si dokážete koupit penězi, je vlastně to nejlevnější.
1: But we need to invest something.
0: Ale musíme do toho něco investovat.
1: And that is also that cow.
0: A stejné je to s tou krávou.
1: Guru, give us the paras.
0: Guru nám dá paras.
1: And that paras is possible that we make an enormous quantity of the gold.
0: A s tím můžeme udělat obrovské množství zlata.
1: But we need to work.
0: Ale potřebujeme pracovat.
1: But not only work, but we need gyan and bhakti.
0: Nejenom pracovat, ale potřebujeme k tomu i tu gyan a bhakti.
1: Bhakti is really important.
0: Bhakti je opravdu důležitá.
1: Only technique.
0: Jen techniky.
1: Only sitting.
0: Jenom sezení.
1: Only making stupid tapasya.
0: Jenom nějaká hloupá tapasya.
1: You know from bhajan.
0: Znáte to z bhajanu.
1: You didn't recognize your guru. You didn't bow down to the guru. You didn't have that love.
0: Nepoznal
1: and only
0: guru.
1: You will die fasting in the cave.
0: Nesklonil se si ho nohu a neměl si ten vnitřní pocit a tak jenom zemřeš ve jeskyni hladem a žízní.
1: You know story about Mahaprabhuji.
0: A znáte příběh o Mahaprabhuji?
1: When some yogi which is making tapas come to him.
0: Když za ním přišli jogíni, kteří dělali tapasu.
1: And they saw him in the yoga nidra.
0: A viděli ho při yoga nidře.
1: And started to think.
0: A říkali si, no.
1: Look, they said for him that is the saint and he is sleeping afternoon.
0: Podívejte, říkali o něm, jaký je to světec a on odpoledne spí.
1: And we?
0: A my?
1: Again, our ego and me.
0: A zase we. Ego a to my.
1: And Mahaprabhuji chant one bhajan.
0: A Mahaprabhuji jim zaspíval jeden bhajan.
1: But that is important in that bhajan that said that that yogi is bathing in the river which is passing through your heart.
0: A tam v tom bhajanu se říkalo, že jogíni se koupou v řece, která prochází skrz jejich srdce.
1: And that is that divine feeling.
0: A to je ten božský pocit.
1: Divine feeling of the expanding in your heart.
0: Božský pocit, kdy se vaše srdce rozšiřuje.
1: Because of that yesterday we said that is the ocean in the ocean of the Maya is also that shell.
0: Proto jsme říkali, že v tom oceánu Mayi je také ta lastura.
1: And that shell is our representing our anahat chakra.
0: A ta reprezentuje naši
1: and we need to open that shell and guru is opening that shell
0: anahata chakru a tu otvírá guru dev
1: and showing us look inside is the pearl
0: a ukazuje nám že uvnitř je ta perla
1: in you is that pearl
0: uvnitř vás je ta perla
1: and when we practice anything pranayam asanas meditation kriyas anything
0: když cokoliv cvičíme asány, pranayamu, meditaci, kriju.
1: The most important thing is only one.
0: A nejdůležitější věc je na tom jenom jedna.
1: Your bhav.
0: Vaše
1: your feeling.
0: Bhav, vaše pocity.
1: Without that feeling.
0: Bez toho pocitu.
1: Nothing is possible.
0: Nic není možné.
1: If you are just sitting and pain in the knees.
0: Pokud jen sedíte a máte bolest v kolenou.
1: Or you are making different asanas and you are sweating.
0: Děláte různé asany a potíte se.
1: Or you are trying to keep your air and in the end you have arrhythmia of the breathing.
0: Snažíte se dýchat a skončíte s arytmií dechu.
1: Nothing. Only through that bhav, through that feeling.
0: Jenom skrze bhav, jenom ten pocit.
1: And that is that you need to open that shell.
0: A to znamená, že musíte otevřít tu mušli, tu lasturu.
1: And really, your heart is that because of that is anahat, endless space.
0: A vaše srdce je ta anahata, nekonečný prostor.
1: When you feel, when you practice anything, when you are living, you need that feeling of opening your heart.
0: A tak potřebujeme znát ten pocit toho otevírání, rozevírání našeho srdce.
1: What also Swami Vivekananda said, all this opening is the life and all this closing is the death.
0: Swami Vivekananda říkal, že to otevírání je život a to zavírání, že je smrt.
1: And you don't need to have different philosophy and theory and discussion is true or not.
0: Nemusíte mít žádné teorie, filozofické diskuze, jestli ano nebo ne.
1: Look, Vishvaguruji.
0: Podívejte se na Vishvagurujiho.
1: Never ever I saw him in discussion.
0: Nikdy jsem ho neviděl při nějaké diskuzi.
1: So many times
0: he
1: had interviews.
0: Mnohokrát měl různá interview, rozhovory.
1: Present during some interviews.
0: A u některých z nich jsem byl.
1: And when somebody starts to polemic and discussion about some topic,
0: když někdo začal tak jako polemizovat nad nějakými jako tématy,
1: Swamiji always said, yes, but we don't have time. Now start lecture or my dinner. And he just finished discussion.
0: Tak řekl, no, bohužel na to není čas, začíná přednáška, ukončil tu diskuzi.
1: Because discussion is only for your ego.
0: Protože diskuze je jenom pro vaše ego.
1: Especially with guru. And that is also one shloka in Guru Gita.
0: A zvláštně pokud je to diskuze s Guru Devem.
1: Who is discussing with guru.
0: A v Guru Gitě je jedna sloka, kde je tam ten rozhovor s Guru Devem.
1: Who is have attitude to guru without this respect and love.
0: Že
1: for
0: má...
1: them will be the he will burn born like a devil or in some creature in the forest or something like this.
0: Že ti, kteří se bez toho přístupu, bez toho respektu, jako takhle hovoří ke guruvi, se zrodí v džungli jako nějaké zvíře nebo démon.
1: But not because guru want this.
0: Ale ne proto, že by to ten guru chtěl.
1: But because we close ourselves and we are not going in evolution up. We don't have utan, but we have patan.
0: Ale protože se uzavřeme a nejdeme v tom našem rozvoji dál, nejdeme tou cestou utan, ale patan, to znamená dolů.
1: What means down? We just when you start to discuss.
0: Když začnete něco rozebírat.
1: I was in army.
0: Byl jsem v armádě.
1: And I was a vegetarian in the army.
0: A byl jsem vegetariánem v armádě.
1: And with the mercy of Mahaprabhuji and Guruji.
0: A s milostí Mahaprabhujiho Gurujiho.
1: I finished after in the stomatologist ambulant.
0: Jsem zůstal v stomatologické ambulanci.
1: Not like somebody who was with a gun, but who was in the stomatology ordination.
0: Takže nebyl jsem se zbraněmi, ale v té ordinaci.
1: That was not during the war, nothing like this, but
0: nebylo to v průběhu války.
1: In the 80s.
0: Ale v 80s, minulém století.
1: And one officer, this
0: a jeden ten voják
1: for security.
0: A pro bezpečnost.
1: Come in the ordinance in this to the stomatologist.
0: Přišel do té ambulance.
1: And you know that everybody know everything.
0: A tam všichni ví všechno.
1: You are vegetarian.
0: Takže ty jsi vegetarián.
1: I said yes.
0: A jsem řekl jo.
1: Why?
0: Proč?
1: I said because of ahimsa.
0: A jsem řekl, že kvůli ahimse.
1: And he said yes. Okay.
0: A on řekl dobře.
1: And it was in

0: Serbia.
1: A to bylo v Srbsku.
0: And for Serbia, sorry dear friends from the Serbia.
1: A pro Srby, omlouvám
0: Serbia,
1: se kamarádům
0: pig
1: ze Srbska.
0: Is the holy animal.
1: Prase je posvátné zvíře.
0: Everything should be with the pig. On the table.
1: Jo, že všechno by měli jako, from, že hodně jedí.
0: When you are born, marriage, die. Always is pig.
1: Takže od narození až po smrt vždycky jíte vepřové.
0: Look, if we give anesthesia to a pig,
1: když dáme praseti anestezii,
0: and we cut the leg,
1: a uřežeme mu nohu,
0: and after that nicely shoot this pig,
1: a pak to zase zpátky zašijeme,
0: it is possible to eat that leg.
1: Je možné tu nohu sníst?
0: What to tell such a person?
1: Tak co takovýmu člověku na to říct?
0: You start to joke.
1: Tak začnete vtipkovat.
0: And say, oh, that is a good idea.
1: Jo, to je super
0: because
1: nápad.
0: It's no way, that is impossible to go in discussion with such person.
1: Protože nemá cenu do nějakého většího rozhovoru se pouštět s takovým člověkem.
0: And if you start to discuss, you are crazy one.
1: A když se do toho pustíte, tak se z toho zblázníte.
0: There is no discussion.
1: Tak to není vlastně žádný rozhovor.
0: Because that person is not able to hear anything else.
1: Ten člověk totiž nedokáže ani uslyšet názor druhého.
0: Modern language in that moment, that is good. Only this.
1: A v moderním jazyce jako jo, to je super.
0: No discussion.
1: Žádná diskuze.
0: And you don't need to discuss about this open heart.
1: A nemusíme nějak rozebírat nebo se bavit o tom otevřeném
0: just,
1: srdci.
0: Just your experience.
1: Jenom z vaší zkušenosti.
0: When you are in the relationship.
1: Když máte nějaký vztah.
0: And somebody and you are in love.
1: A jste zamilovaní.
0: And somebody quit with you.
1: A někdo s vámi ten vztah ukončí.
0: What is your feeling?
1: Jaké máte pocity?
0: Your heart is like a lemon.
1: That somebody is squeezing that lemon. Srdce jako citron, který někdo vymačkává.
0: When somebody die.
1: Když někdo zemře.
0: When you see something really ugly.
1: Když vidíte něco opravdu ošklivého,
0: torturing or something like this, you feel in the heart is squeezing your heart.
1: Zase cítíte ten svíravý pocit ve vašem srdci.
0: But when you are full of the love,
1: a když jste plní lásky,
0: then you hear nice music, you see some nice nature or picture or anything.
1: Hudbu nebo nějaký obraz krásný.
0: When you do something good,
1: nebo když vy uděláte něco dobrého,
0: because when somebody do something good for you is okay.
1: Že když někdo udělá něco dobrého pro vás, tak je to jako fajn.
0: But when you do something good for others,
1: a když vy uděláte něco pro ostatní,
0: when you give the present to other,
1: když jim dáte nějaký dárek,
0: you are more happy, yes?
1: Jste víc šťastní, že?
0: And you feel that expanding on your heart.
1: A cítíte to rozširování ve vašem srdci.
0: And that is opening of that shell.
1: A to je otevírání té mušle.
0: It's not easy to open shell.
1: A není jednoduché to mušli otevřít.
0: And when you open that shell,
1: a když
0: and
1: ji otevřete,
0: guru is opening that shell.
1: A guru ji otevírá.
0: Guru is like a mirror, show to us what is hidden in that shell.
1: A guru je jako zrcadlo, které nám ukazuje, co je uvnitř té lastovky.
0: And inside is that blue pearl.
1: A uvnitř je ta modrá perla.
0: And next stage, what is also in the Guru Gita said about this blue pearl which is in your heart.
1: A v tom dalším stádiu to se říká o guru v guru dítě,
0: and
1: o té modré
0: yesterday
1: perle.
0: We talk about this that blue pearl from your heart is again going up and start another evolution.
1: Že ta modrá perla potom jde vzhůru a nastává jiný rozvoj.
0: And we may talk about Guru Gita years and years.
1: Můžeme o Guru Gitě mluvit roky a roky.
0: But you know, experience is important.
1: Ale důležitá je vlastní zkušenost.
0: Just remember your time with your guru.
1: Jen si pamatujte na čas se svým guru devem.
0: When you meditate, meditate that you have your guru in your heart.
1: Když meditujete, že máte guru deva v srdci.
0: They say the white dress, etc. Okay, but you have your Ishta Devata, your guru in your heart, and try to feel that expanding of your heart.
1: A tak máte guru deva svého Ishta Devatu ve svém srdci a vnímáte to rozšiřování.
0: And when we are in that stage, expanding.
1: A když jsme v té fázi toho rozšiřování.
0: Our prana and apana will unite it.
1: Tak se sjednotí prána s apánou.
0: And in that moment we'll start raising what is also in Manipur, the sound of the Om. If you know from yesterday bhajan, we translated bhajan.
1: Tak se začne vlastně vytahovat všechno to, co je i v Muladháře a uslyšíme ten zvuk Om.
0: And also soham sound.
1: Soham.
0: And because they said Manipur chakra, from Manipur chakra when is united prana and apana, enter in the Sushumna and start with that sound raising of the Kundalini.
1: A tak když se v Manipuře spojí ta prána s apánou, tak se vzroste Kundalini.
0: And that the raising of Kundalini is not some shaking, you know this.
1: A víte, že to není žádné třesení.
0: You know what Swamiji said.
1: Víte,
0: if you feel that something is going through your spinal column, etc.
1: Když cítíte, že vám něco jde takhle páteří,
0: take a shower.
1: Tak se osprchujte.
0: And change the dress.
1: A vyměňte si oblečení.
0: And if still is, go to the dermatologist.
1: Tak když tak běžte k dermatologovi.
0: That is not a raising of Kundalini.
1: Tak to není vstoupající Kundalini.
0: A raising of Kundalini is the evolution.
1: Ale to je ten rozvoj.
0: And that is evolution, Naris and Narayan, from human to the God.
1: To je od Narastu Narayan, od člověka k Bohu.
0: And that is possible, only possible through Guru Kripa.
1: A to je možné jenom skrze Guru Kripa.
0: It is only possible through a live guru.
1: Je to možné jenom díky živoucímu gurudevovi.
0: And if we are whole life with the one guru.
1: A pokud jsme celý život s jedním gurudevou.
0: Not changing.
1: Neměníme.
0: Because changing is always digging another hole in the earth.
1: Protože když to měníme, to je, kdybychom začali znovu kopat díru do země.
0: But whole life change. Whole life stay with the one guru.
1: Ale celý život zůstat s jedním guruem.
0: Not oh this guru is old guru.
1: Ne, ten
0: I will
1: guru
0: take
1: starý.
0: A new model and something like this. This guru is stronger than this guru.
1: A ten je silnější než ten druhý.
0: No.
1: Ne.
0: You have one guru and
1: Máte.
0: That guru is for your not only one life.
1: Jednoho. A ten není jenom na
0: but
1: jeden
0: forever.
1: Život, ale navždy.
0: And because of that, all of you are disciple, because of that it's not needed to tell this.
1: Jsme žáci, není
0: but
1: třeba to říkat.
0: Before you decide to become disciple.
1: A proto než se rozhodnete stát se žákem.
0: Be always sure it is temporarily. Like I am ill loved and after 3 months, 5 months, 1 year, I'm not anymore in love and there is no anymore chemistry in our relationship and I must need and I need to change partner.
1: A tak buďte si jistí předtím, že je to trvalé, že to není jako ve vztahu, že jste zamilovaní a po 2-3 měsících už tam není ta chemie, tak potřebujete někoho jiného.
0: And that is the modern time problem.
1: A to je problém moderní doby.
0: And if you know chemistry will be only sometimes.
1: A pokud to znáte, tak víte, že ta chemie funguje jenom krátce.
0: And after that, what remain?
1: A co potom zůstane?
0: If it's only based on the chemistry,
1: pokud je to založeno jenom na té vzájemné chemii,
0: it become big emptiness.
1: Tak nastane velká prázdnota.
0: Disappointment.
1: A zklamání.
0: But you need to know that chemistry may be sometimes, but after that you need to evolve this relationship.
1: A ona tam může být, ale po určité době je potřeba ten vztah rozvinout.
0: And also when we talk about guru, be sure that is for whole your life.
1: A tak když mluvíme o gurudevovi, tak taky se ujistěte, že je to na celý váš život.
0: Sri Dipnam Bhagavana ki jai, Sri Alakpoichi Siddha Pit Parampara ki jai. And I hope that we also little rest here.
1: Doufám, že jste si taky, že jsme si taky odpočali.
0: Because also it's your holidays.
1: Protože taky jsou to, je to vaše dovolená.
0: And in previous time, what we know from Vishwa Guruji.
1: A co dříve známe od Vishva Gurujiho.
0: Holidays was also called Ekantvas.
1: A prázdninám nebo dovolené se tak říkali Ekadvas.
0: What means that you spend some time with yourself.
1: To znamená, že strávíte nějaký čas sami se sebou.
0: Nowadays holidays means never ever spend the time with yourself.
1: A teď vlastně dovolená nebo prázdniny znamenají, že nikdy netrávíte ten čas sami.
0: We need to found so many different entertainment.
1: Musíme si najít tolik různé jiné zábavy.
0: Because it's very dangerous to be with yourself.
1: Protože je to velice nebezpečné zůstat sám se sebou.
0: But in the ancient time, in yoga and in our way of life.
1: Ale v těch dávných dobách v józe a v tom našem způsobu života.
0: It's very important to have sometimes with yourself.
1: Je pro nás velice důležité mít ten čas sami pro sebe.
0: And I hope this week was less people.
1: A tento týden bylo méně lidí.
0: What means less opportunity to talk?
1: To znamená méně příležitostí k tomu povídat si.
0: Talking is good, but gossiping is not good.
1: Povídání je fajn, ale takové to klevetění není
0: and
1: dobré.
0: We had more time for be more with ourselves.
1: A že jsme měli více času na to být sami
0: and that is
1: se sebou.
0: Really good holidays.
1: A to jsou ty dobré prázdniny,
0: and maybe
1: dovolená.
0: Not topic, but how you said that this is the holiday week was exactly what we need.
1: A myslím si, že tenhle týden bylo přesně to, co jsme potřebovali.
0: Everything is with the reason.
1: Všechno má důvod.
0: Hariom.
1: Hariom.
2: Milí přátelé, čtvrtý turnus na dneškem končí.
1: Dear friends, our fourth week is ending.
2: Já mám tu příležitost se s vámi rozloučit a rozloučit se samozřejmě také s naším drahým, s vámi Vivek Purijim.
1: And I have the opportunity to say goodbye to you and of course to our beloved Muhammad Elisha, s vámi Vivek Purijim.
2: Je pravda, že tu bylo méně lidí tento týden.
1: It is true that there were less people.
2: A přesto to byl pravý program podle jogy v denním životě.
1: But still it was the true program yoga in daily life.
2: Děkuji s vámi mu za inspirativní, úžasné, disciplinované, všechno prostě úžasně probíhal program.
1: We thank to
2: nenacházím
1: our
2: ani slova.
1: Muhammad Alisharu Buriji for everything was a perfect discipline motivational and everything. Even I can't find the words to say.
2: My jsme přemýšleli, čím se s Vivek Purijim rozloučíme.
1: And we were thinking about the farewell gift.
2: A přichystali jsme mu malé překvapení na rozloučení.
1: We have a small surprise as a saying goodbye.
2: Říkali jsme si, že květina nebude to pravé na dlouhou cestu domů.
1: We were thinking that in this heat that the flower wouldn't be the best gift on the way.
2: Takže tady od nás dostane nějakou zeleninu ze zahrádky vypěstovanou.
1: So that's the box of vegetables from our garden.
0: Thank you very much. Oh
1: moc vám děkuju.
0: God. Thank you very much. It is very, you know, when you got the flower.
1: Víte, když dostanete květinu.
0: What to do with the flower?
1: Tak co s ní?
0: And so many times Swamiji said, flower is okay, but so many flowers is just dying.
1: Tak Swamiji říkal, květiny jsou dobré, ale tolik kvítek jako umírá. Tak tolik nádherné zeleniny, moc krát vám děkuju.
0: Tomorrow I don't need to go to the market.
1: Zítra nemusím jít na nákup.
0: Thank you very much.
2: Takže ještě jednou díky a vy, co odjíždíte dneska, mějte se moc hezky.
1: So thank you again to everybody and those of you who are leaving, have a lovely time.
2: A ještě si nemůžu odpustit poznámečku, s vámi Vivek Purijim tady bude na začátku října s námi na víkendový program, tak jste srdečně zváni.
1: And one more advertisement, s vámi Vivek Purijim will be here at the beginning of October, na začátku října.
2: 2. až 4. října, myslím.
3: 2nd till 4th of October, so you are mostly welcome to join for his program.

0: program here.
1: Takže Hari Om, mějte se krásně.
0: Hari Om, and have a lovely time.
2: Thank you. Thank you very much, and thank you for all organizers.
0: A děkujeme všem organizátorům.
2: I think that everything was just smooth.
0: Že všechno, myslím si, že všechno probíhalo tak hladce.
2: With organization, I hope that we will not so make problems to organizers.
0: Doufám, že jsme nedělali moc potíží organizátorům.
2: We didn't make so big problem to our technicians.
0: Ani jsme nedělali potíže technikům.
2: Because we stay here in the hall.
0: Protože jsme zůstali celou dobu tady v hale.
2: And not because only because of technicians.
0: A nebylo to jenom kvůli technikům.
2: You know that I prefer a hall.
0: Víte, že já mám radši přednášky v hale.
2: Everything is nice, flat.
0: Všechno je krásně rovné.
2: No bugs.
0: Žádní brouci.
2: In the end we are Puri.
0: A na
2: and
0: konci Puri jsme
2: people from the city.
0: Puri, a to jsou ti lidé z města.
2: If we will be Giri, we will be in the forest.
0: Kdyby jsme byli Giri, tak bychom byli v lese.
2: And for those who are maybe on the online, it is everything
0: vás,
2: from
0: online,
2: this garden, Střílecký garden.
0: Tady z místní střílecké zahrádky.
2: What means inside is lot of prana.
0: To znamená, že uvnitř je mnoho prány.
2: Nothing is pesticide, herbicide and
0: etc. Nejsou tam pesticidy, herbicidy a takové věci.
2: And everything with the lot of prana.
0: A je tam mnoho prány.
2: Not only prana, but also love inside.
0: A nejenom prány, ale také lásky.
2: And really I appreciate this.
0: A velmi si toho cením.
2: Hari Om and see you soon.
0: Hari Om, uvidíme se brzy.
2: Hari Om. Thank you.
0: Děkuju.
2: And who stay here, enjoy in the seminar.
0: Kdo tady zůstáváte, užijte si pokračování semináře.
2: Who stay on Anushtan, enjoy in your sadhana.
0: Kdo zůstáváte na Anushtáně, užijte si krásnou sadhanu.
2: Don't suffer.
0: A netrpte.
2: That is very important.
0: To je důležité.
2: Enjoy.
0: Užijte si to.
2: Your sadhana, you should love your technique, your sadhana like what you are loving the aim. What you want to accomplish.
0: Měli byste milovat ty techniky své sádhany tak moc, jako milujete ten cíl, kterého chcete dosáhnout.
2: And see you soon. Hari Om.
0: Uvidíme se brzy, Hari Om.

0: house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With their drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine, everything. There are on the path many different, they are standing and they will develop, and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that, they are all have inside in stomach, that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they let their language, but finally they also said the yoga and we also the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it will be very nice, and we have to bring this that we bring up again the sat yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii a tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět sat jogu.
0: And someone who they learn yogas and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture in Hari Om.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale je stále, on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yogas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
1: a ta
0: tree.
1: Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která tree. Je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you guru mantras more because your guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples, and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately.
1: Bohužel.
0: In last centuries.
1: V posledních staletích.
0: Slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostatečně.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho, trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: Styděl se. Oh God, this person is eating too much.
1: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy,
1: a když jsme šťastní,
0: we said, we have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And We have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course the doctors and professors and this they are they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a
0: so doctors, surgeons,
1: takže lékaři,
0: chirurgové, they are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said,
1: náš Holy Guruji řekl,
0: the doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul as long as body is there.
1: Protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the starts falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like some gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes. This way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are life.
1: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from my side.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctor, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my side leave the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes.
1: A po pár minutách.
0: He's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: také jeden lékař.
0: And he's in, you know, on New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there's one man, and he was in many, many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked many, someone who was died and again came in body in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He has now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that, and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki ashram.
1: Tak tady v ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it, I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the, our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died, this.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we were walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, may it some cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba kočka.
0: Or is he died?
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many, many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak chce.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul,
1: ta jiva,
0: because there's nothing, and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life, and I said, Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti ním.
0: So there are many, many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga,
1: a proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
0: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said, one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Every one of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste,
0: also your some kind of feeling techniques
1: máte
0: and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A to jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayama.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.

0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the Brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká Brahmari.
0: Now Brahmari is like a bees.
1: Tak Brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nectar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energie.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called Brahmari.
1: Takže říká se tomu Brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
0: Now this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the Brahmari, ten zvuk, pranayam.
1: K pranámě Brahmari.
0: There are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here, then there are two sound.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little, not very in the ear.
1: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
0: So we feel on your eye, near in our ears.
1: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
0: So there are two sound.
1: Takže jsou dva zvuky.
0: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
1: Tak jeden je takový jemný.
0: But still you are hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles.
2: Nails
0: very big and very nice, red or yellow or orange.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvu.
0: So the men have so long nails in color.
1: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy ty jsou.
0: So they have nice cutted and nehty.
1: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příští
0: two
1: dnech,
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.